0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Práce na vozovně ve Slatině nadále pokračují, pěkně se to mění před očima, i to probereme teď ve vysílání Krokodýla, protože možná jezdíte kolem a sledujete to. Ano, rekonstrukci vozovny ve Slatině mohou kolem jdoucí Prňané v těchto dnech sledovat přímo v přímém přenosu. Stavba totiž postoupila do fáze, kdy se areál mění před očima. Dělníci montují konstrukci nové haly pro trolejbusy, hotovo má být v polovině roku 2028. Tak, nejenom dopravní podnik se na to těší i my. Teď my si všichni užijeme další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Mykologové tvrdí, že houby aspoň do konce prázdnin neporostou. I to probereme teď na vlně krokodýla. Ano, suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti řekl, že houby nerostou letos ani minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy. Jídlu ale nejsou. Tak třeba na podzim něco bude, budeme doufat. Za dalšími hity valíme a všechny houbaře zdravíme. Těšíme se s vámi, že vyrazíme do lesů.

či seděl. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, ku

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: s těmi nejnovějšími. A do toho to nejlepší z českých hitů.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
0: Hit za hitem.
2: Třeba před náma je zrovna nejlepší čas.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin 31 minut k tomu, dobré ráno, dobrý den, máme pondělí 17. srpna, začíná nám další, v pořadí už 34. týden v roce 2026. Petra dneska slaví svátek, předpokládám, že sem okolích máte několik, stejně tak jako třeba my tady v rádiu, tak jim postupně budou chodit, musíme popřát. Pokud jste drželi okno, říkáte si, tam je možná o něco chladněji. No, je, pravda, není to žádné velké ochlazení, ale hlavně je tam trochu vlhko, protože nám pršelo, ještě prší, teď je kousek od Voskovic, bouřka, hromy, blesky, u nás to také lehce prasklo. Pravda, moc deště nespadlo, ale dneska odpoledne by se to mělo zlepšit a konečně bychom aspoň minimálně měli vidět nějakou tu vláhu. Teď spadlo těch kapek jako fakt ne moc, musím se podívat na

0: měřící stanice, kolik té vláhy spadlo. Nechci nějak stresovat školáky, ale už jenom 2 týdny budou prázdniny. Co dneska po ránu na Krokodýlu? No tak buďte s námi a dozvíte se úplně všechno. Například to, že můžeme už v téhle chvíli pogratulovat k narozeninám. Kdo slaví? Třeba Chantal Pullen. Ta dneska slaví 70. narozeniny. A taky excelentní herec Robert De Niro, ten taky slaví dneska 83. Po ránu přival informací asi stačí, že? Tak dobré ráno, dobrý den.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:15. Přejeme dobré ráno. Přešla nám oblačnost. Zatím se ještě neochladilo, ale během dne čekáme další oblačnost a za ní už se ochladí, ale po pořadě. Kolik nám kde napršelo v noci? No, nic moc. Někde 0,5 milimetru, někde milimetr. Tady vidím 1,32 milimetru. Aspoň je trochu zalito. Po velmi dlouhé době jsem zjistil, kde mám v autě tu páčku na stěrače. Byla dneska ráno potřeba. Jak to bude vypadat během dne? Tak teď máme v centru Brna nějakých 19 stupňů. Podíváme-li se do Břeclavy, tam je 20, ve Znojmě skoro 20, takže teploty vysoké opět. I ty dnešní budou celkem vysoké, 26 až 29. Po celý den bude převážně zataženo. Sem tam přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne však budou přehánky četnější a intenzivnější a budou také doprovázeny bouřkami, které můžou být lokálně i silné. Silné večer a v noci na většině území srážky ustanou. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut k tomu začátek nového týdne 34. Milí krokodýlové, nechci vás nějak děsit, ale na plnění prázdninových snů máte už jenom 2 týdny.
1: Vůbec to neříkej, to je strašný, pryč s tím.
0: Pro, tak jako rodičům je to jedno, ne? Děti
1: není,
0: hlavně, není.
1: Ta pohoda strašně vyhovuje a že není ten stres okolo, tak.
0: Jo, aha, dobře, doufám, že nebude ani stres dneska. Dobré ráno ze studia Krokodýla přeji Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné pondělní ráno. Požár trávy v chatové oblasti v Obřanech zničil 6 chat, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 6? Bude duet Ed Sheeran a Justin Bieber. Roxette. A bude i slza. Spadlo nám tam asi 16 kapek, používala si stěrač vůbec cestou do práce?
1: Jo, párkrát, jo.
0: Taky jsem hledal tu klíčku, říkám.
1: Jsem tím lesním úsekem, tak z těch větví ještě.
0: Jo, no, prosím nás, ale moc nenapršelo, tak milimetr max 2, někde víc to ale není. Ale během dne nám pršet bude, odpoledne možná intenzivněji, někde možná i bouřky a teploty. Vysoké, bude taková sauna. 26 až 29.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Požár trávy v chatové oblasti v Obřanech v sobotu zasáhl a zničil 6 chat. Škoda je předběžně vyčíslená na 5 milionů korun. Záchranná služba ušetřila chataře se středně těžkými popáleninami. Zranili se také 2 hasiči.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském Krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a ryby. Letošní rok je podle ochránců přírody z pohledu počasí naprosto extrémní.
2: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
1: Skládka odpadu u Bystrého bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího rozšíření získal od krajského úřadu souhlasné environmentální stanovisko. Kapacita se zvýší na 200 000 metrů krychlových. Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1-0. Jedinou branku dal v 8. minutě Michal Kohout. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnici. Jak to tam vypadá, tak to nám teď prozradí Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna do Líšně od Ochozu došlo k nehodě. Projíždí se tam zatím Kyvadlově. Doprava už vázne kvůli ranní špičce na obchvatu Slavkova na silnici 50 od Uherského Hradiště a dále také před nájezdem na D1. A doprava vázne tradičně v Lipůvce na cestě ze Svitav do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Telšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině raní.
1: My vám přejeme krásné ráno a jak už naznačil Tonda, dneska skrz to počasí to bude taková sauna.
0: Ano, to
1: takže
0: bude.
1: Takže i dnes vás krokodýl bude osvěžovat. Podrobnosti se dozvíte v dnešním vysílání. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. A to se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 a půl minuty, pojďme se podívat na 17. srpen z hlediska historie. Brno bylo opět první. V roce 1869 byl v Brně zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Pak zajímavá událost. V roce 1939 generální ředitelství stavby dálnic objednalo u německé firmy Dingler finishery pro stavbu dálnice národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr vozovky. V roce 1968 Alexandr Dubček se sešel v Komárně s maďarským komunistickým představitelem Janošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou. Bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. V roce 2006 automobilka Škoda Auto vyrobila 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. Pojďme do světa. Například rok 1812 Napoleon Bonaparte zvítězil nad ruskou armádou v bitvě u Smolenska. V roce 1945 vyšla poprvé světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. V roce 1982 vyšel první hudební optický CD disk podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. Bylo to CDčko od skupiny ABBA. Tak dneska slaví CDčka narozeniny, tak gratulujem. Kdo ještě používá, víte? Kdo dneska slaví narozeniny, například zpěvák Bohuš Matuš, ten má 53 let, Chantal Poulain dneska slaví narozeniny 70. Excelentní herec Robert De Niro slaví narozeniny 83. a režisér a dříve také herec Filip Renč slaví narozeniny 61. Svátek právě dnes slaví Petra. My gratulujeme a přejeme dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: zpívali na Krokodýlu 19 minut po 6. hodině, kdy má pro vás na Krokodýlu Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Dopršelo nám zatím. Teď je ten déšť na východě republiky, vidím, že kolem Kroměříže a tak podobně hromy blesky. My tady v Brně teď jsme bez deště. Máme tady 18 stupňů, no skoro 19, Vyškov hlásí 17, Břeclav skoro 20, ve Žďáru nad Sázavou je 14,5 stupně. Odpolední teploty 26 až 29, ale odpoledne ty přehánky můžou být četnější a intenzivnější a můžou být doprovázené i bouřkami.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Nadšenci v historických kostýmech a uniformách v sobotu v Brně připomněli výročí úspěšné obrany města při švédském obléhání za 30leté války. Den Brna se konal od pátku do neděle. Téměř milion lidí se za 25letou historii zapojil do hlasování v anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a podařilo se shromáždit přes 3,5 milionu korun na odborné ošetření a péči o dřeviny. Stavební dělníci při renovaci domu v Belgii minulý týden objevili ve zdech sklepa skrýš se zlatem, jehož hodnota se odhaduje na 9 milionů eur. Nyní se čeká, komu poklad připadne. Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7-6-6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové. Ve třetím kole je i Marie Bousková. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se dělo v městě Brně. Brno o víkendu poprvé v historii zažilo celoměstské hody.
2: No, program začal na náměstí Svobody v centru našeho města postavením hodové máje. Tancovalo se v krojích a k poslechu hrála cymbálka. Představil se průvod Stárku a Chas 23 brněnských městských částí.
1: No a Krokodýl byl samozřejmě u toho a ptali jsme se vás, co vy na to?
3: Líbí se nám to.
4: Jdeme se podívat, vyzkoušíme to a uvidíme.
3: Super.
5: Jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty teda lidce nevymýšlejí.
1: Je to hezké, jakmile zazněl ten cymbal.
2: Tak jsme se tady roztančili.
1: Začali vlnit, ano. Do oslav se zapojili například Bosonohy, Bohunice, Černovice, Chrlice, Komín, Královopole, Líšeň, Medlánky, Slatina, Tuřany, Žabovřesky nebo Židenice.
2: A my věříme, že jestli jste byli u toho, že jste si to stopro užili.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna do Líšně od Ochozů došlo k nehodě. Projíždí se tam zatím kyvadlově. Doprava už vázne kvůli ranní špičce na obchvatu Slavkova na silnici 50 od Uherského Hradiště a dále také před nájezdem na D1. A doprava vázne tradičně v Lipůvce na cestě ze Svitav do Brna.
1: Čerstvou nehodu máme hlášenou z Husovice z Vranovské ulice u křižovatky z Jelemnického, kde bourala motorka. Nehoda je i se zraněním, takže počítejte s větším zdržením. Jinak už je také pomalý příjezd po D1 k Brnu ve směru od Vyškova. Před D2 už to začíná lehce dobržďovat u Slatiny, tak na to dejte pozor. A kdyby něco, dejte vědět.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl sedmé jdeme za dětmi a na oslavu.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč slavíme narozeniny.
3: Protože to nebo má svátek. Protože on má dolcu. Když máma svátek, tak musí nějaký kurz nebo nějakou kolíbačku pro maminka dostat.
4: No, aby jsme měli nějaký dárky.
5: Narozeniny slavíme, protože jsme se narodili. A pak dostáváme dort a dárky. To já rád slavím.
1: Musím se přiznat, že u dospělých si ty narozeniny jsou o tom, že člověk ví, že se sejde s rodinou, Nají se, napije se a nějaký dárky jsou bez ještě jedno.
2: To je pravda, ale náš kluk bude mít letos 18. narozeniny a my si už teď jako lámem hlavu nad tím, co mu k těm 18. nám darujeme. Tak bych potřebovala poradit.
1: Auto.
2: Jo, auto. Bude stačit autoškola, ne?
1: Já si myslím.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: No je to nejlepší po ránu.

0: Enrique Iglesias na Krokodýlu 6 minut před 6:45. V centru Brna máme v téhle chvíli 19 stupňů. Teplota se nám bude zvedat opět na letní teploty 26 až 29, ale odpoledne, kdy bude zataženo, budou srážky. Někde můžou být četné a intenzivní a můžou je doprovázet i bouřky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Většinu Česka zasáhnou dnes podle meteorologů silné bouřky. Doprovázet je bude vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výtvarnice Míla Firstová, známá mimo jiné spoluprací se skupinou Coldplay, chystá svoji největší výstavu v České republice. Konat se bude v Pražském obecním domě od 21. října. Nabídne i práce, které budou veřejnosti představeny poprvé. Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Při největším z nich u Omiše na jihu země zemřel jeden člověk a zhruba 40 dalších utrpělo zranění. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce 6. místem na dvojnásobné trati. Jan Čejka dohmátl na krátké polohovce 7. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut schází do 7. hodiny raní. Přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že na velkém nádvoří brněnského hradu Špilberg dnes startuje festival Špilberg, pořádaný Filharmonií Brno, ale pozor, láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů tak úplně běžně nezavítá. Před plným nádvořím totiž zazní například hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2, což fandové počítačových her určitě ocení. Já jsem teda nikdy nehrála, nevím, ale věřím, protože pokud vím, tak se nějaký koncerty dokonce museli přidávat, že bylo vyprodáno.
3: Už takhle.
2: Takže velká paráda, užijte si to, festival se koná ode dneška až do neděle.
1: Na Špilberku.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Franz Gále, Lajela na Krokodýlu, minutu před 7 hodinou. Raní jste s Krokodýlem dnes v pondělí 17. srpna. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, asi vás to překvapí, ale včera opět padaly teplotní rekordy. Podrobnosti za chvíli.
0: To je divný, teď už to skončilo přece ta změna klimatická. No nic. Co dáme po 7? Daša Austin. Bude i Madonna. A taky třeba Mandra, že? Venku je taková trochu sauna, nebo asi bude. Nad ránem totiž trochu sprchlo, 1,2 mm, víc toho nebylo a už teď je tam 18,5 stupně. Břeclav hlásí 19, Znojmo 18,5, Vyškov necelých 17, až Dár tam je stupňů 14. Odpoledne velmi opět teplo. Mělo by být mezi 26 až 29, ale odpoledne budou přehánky četnější a intenzivnější a sem tam můžou být i bouřky.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum Brna v sobotu zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí. Společně si odpoledne na náměstí Svobody zatančili moravskou besedu. Završili tak několikoletou snahu o obnovu krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Nad tropickou třicítku se teploty dostaly hlavně na Moravě a ve Slezsku.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou včera soukromně navštívili Telč na Jihlavsku. Pozdravil se i s návštěvníky festivalu Prázdniny v Telči. Čekalo na něj několik stovek lidí. České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem 76-75. Navázali na sobotní vítězství nad Švédskem. Češky zahájili úspěšně zápasovou přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně.
3: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lunch, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích, Výkuba?
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Merhautově ulici na cestě do centra před Jugoslávskou. Doprava tam zpomaluje. Kyvadlově se po dopravní nehodě projíždí na příjezdu do Brna do Líšně od Ochozu. Přes 3 kilometry má kolona vozidel na cestě ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim. A silnější provoz je před Brnem na bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Po 7. hodině vás na Krokodýlu dostaneme na světovou sérii v beach volejbalu, která se bude hrát poslední prázdninový víkend u nás v Brně.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut k tomu, máme tady Brněnské Hantec, o co hrajeme. Máme tady pro vás dvě víkendové pernamentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční od 29. do 30. srpna na Sokolském koupališti v Brně Kníničkách.
2: No a vyhrát je můžete právě teď na lince 603 103 103, když se dovoláte jako první a odhalíte, na co se Žanek ptá.
1: A na co, že se to teda Žanek ptá?
3: Gomidy, co to znamená valit šórym?
1: Valit šórem, co to může být? Zeptali jsme se Brňanů.
4: Hodně pomalu.
5: Busem.
6: Šórem pomalu pěšky.
5: Šalinou, nevím.
7: Tak jako londace.
8: Já bych taky řekla, že tak jako loudám.
5: Pěšky.
9: Pomalu, no.
2: Loudat se, to by nám šlo.
1: Já se nebyl, jak říkal pan londat. Rádio Krokodýl, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Broňa z Bystrce.
1: Zdravíme Broňu z Bystrce. Broňo, co vy, londáte se?
10: No, pomaličku do práce, takže jo.
1: Dobře, a co to teda znamená valit šórem?
10: Já si myslím, že jet jako pomalu.
1: Jet?
10: Nebo jít pomalu.
2: Tak, kterou tu variantu zvolíme?
10: A tak druhou.
2: Takže jít.
10: Ano.
3: Valit šórem znamená jít pěšky.
2: Jsme se k tomu opatrně dostali.
1: Ale neměli byste se londat, jestli jdete třeba na půl osmu, máte to za 4 hodiny.
10: No, to je pravda, tak já právě dělám to první, ale typuju to druhý.
2: Tak aha, jo, dobře, tak šup do práce.
1: Gratulujem.
2: Hezký den.
10: Děkuji moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Miraj na kroku dílu 7 hodin 18 minut, v centru Brna máme 19 stupňů, Vyškov hlásí necelých 17, Břeclav necelých 20, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 15. Odpoledne bude teplo 26 až 29. Trochu nám přes noc sprchlo, takže jak se oteplí, bude to celkem pěkná sauna, ale odpoledne budou přehánky a déšť četnější a intenzivnější a sem tam můžou být i bouřky a můžou být lokálně i celkem silné.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Jihomoravské obce a města v posledních 4 letech nadprůměrně investovaly. Na financování investic však čerpali nejméně dotací ze všech krajů. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Uvedl, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Úřady už nechaly některé domy na německém území v neděli evakuovat. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do boju o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 10 minut a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
5: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
4: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
1: Rádio Krokodýl.
6: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
7: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hlupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
6: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavan Plac, čisté nové městečko a samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Dneska bude taková pěkná sluníčka, takže osvěžení za darmo se určitě bude hodit.
2: To rozhodně a tento týden pro vás budeme mít 103 probiodrinků Bala 21 a nově se taky můžete vyfotit s naším maskotem, vozíme sebou krokodýla.
1: Jak říkal jeden mladý muž minulý týden, a já jsem si ho pohladil.
2: Můžete si ho pohladit i dnes.
1: Dneska odpoledne se na vás těšíme u Jakubáků v Brně, tak se tam za námi zastavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Merhautově ulici na cestě do centra před Jugoslávskou. Doprava tam zpomaluje. Kyvadlově se po dopravní nehodě projíždí na příjezdu do Brna do Líšně od Ochozu. Přes 3 kilometry má kolona vozidel na cestě ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim. A silnější provoz je před Brnem na Bratislavské D2 od 3. kilometru.
1: Od Svitav se zdržíte před Lipůvkou, tam naberete zhruba nějakých 10 minut. Navíc.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi, které nás budou rušit.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč spí rodiče v jedné posteli.
3: Mají se rádi a je to prostě manželská postel.
4: Aby třeba neutratili peníze, tak si koupí spolu, aby neutratili peníze za dvě postele.
5: Že když leží v posteli spolu, tak si může narodit děťátko a mají ho ve prostřed.
6: Protože seba se mají rádi a v té posteli se hrajou.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Backstreet Boys a Everybody na Krokodýlu přesně 5 minut před 7:45. V centru Brna máme v téhle chvíli na teploměru 20 stupňů. Vyškov hlásí 18, Břeclav 19, Znojmo 19, Jihlava jenom 14 a Žďár 16 stupňů. Odpoledne bude teplo a k tomu sauna trochu, protože nám trochu zapršelo, tak máme tady vlhko a teplo bude. Má být až 29 stupňů, ale pozor, odpoledne budou přehánky četnější a intenzivnější a budou také doprovázeny bouřkami, které můžou být lokálně i celkem silné.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nadšenci v historických kostýmech a uniformách v sobotu v Brně připomněli výročí úspěšné obrany města při švédském obléhání za 30-leté války. Den Brna se konal od pátku do neděle. Ministři se dnes sejdou na prvním zasedání vlády po 2-týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pisoáry využívat zdarma. Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy udolali Artis Brno 1-0. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty a bude 8 hodin.
2: No a víme, jaký byl víkend v Brně z pohledu městské policie. Podrobnosti má mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
3: Strážníci během víkendu dopadli hned dva muže, kteří podle svědků masturbovali na veřejnosti. Jednoho přistihli v sobotu odpoledne u řeky v Jundrově přímo při synu. Přesto strážníkům tvrdil, že se ničeho nedopustil. Druhého muže dostihla hlídka městské policie v sobotu večer nedaleko Malinovského náměstí. Strážníky na něj upozornili tři dívky, před kterými prý onanoval na lavičce. Oba muži jsou teď podezřelí ze spáchání trestného činu. Strážníci v noci na sobotu kontaktovali silně opilou ženu, která zhodila odpadkový koš pod chodu pod hlavním nádražím a po zemi táhla za nohu spícího mladíka. Všimli si pracovníci dohledového centra městské policie na kamerových záběrech. Strážníkům pak prostě nadávala a nedýchala více než 2 promile alkoholu. Nakonec skončila v poutech a čeká jí správní řízení.
1: Já teda nevím, ale to bylo přece ve středověku obráceně, ne? Že chlapi tahali ženský za nohu jako do svého hnízda. To se nám nějak doba změnila.
2: A nebo i vzhledem k těm prvním případům masturbujících, tak to horko nemá úplně jako pozitivní vliv na nás, ne?
1: Dobré ráno.
4: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Minuta schází do 8 hodiny ranní. Vy jste s Krokodýlem dnes v pondělí 17. srpna. Petr dneska slaví svůj svátek, musíme jim popřát.
1: Máme tady jich několik?
0: Dvě ne, nebo?
1: No, minimálně dvě, jo. Já si taky pamatuju jenom dvě.
0: Výborně, aspoň něco si pamatujeme. Ty to máš napsaný, pamatovat si to nemusíš, co máš ve zprávách.
1: Požár trávy v chatové oblasti v Obřenech zničil 6 chat, víc informací za chvíli.
0: Po 8 například Carly Rae Jepsen. For the cause. A taky bude poetika. Máme tam hezky, svítí sluníčko, v centru Brna už je 20 stupňů, Vyškov má 18, Žďár nad Sázavou 15,5, Jihlava stupňů 14. Odpoledne teploty vysoké, 26 až 29, ale bude to taková sauna run, nám zapršelo, takže bude to takové lehčí. No ale hlavně odpoledne budou přehánky četnější a intenzivnější a sem tam můžou být i bouřky.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8, pěkné ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Požár trávy v chatové oblasti v Obřanech v sobotu zasáhl a zničil 6 chat. Škoda je předběžně vyčíslená na 5 milionů korun. Záchranná služba ušetřila chataře se středně těžkými popáleninami. Zranili se také dva hasiči.
3: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském Krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a ryby. Letošní rok je podle ochránců přírody z pohledu počasí naprosto extrémní.
3: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
1: Skládka odpadu u Bystrého bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího rozšíření získal od krajského úřadu souhlasné environmentální stanovisko. Kapacita se zvýší na 200 000 metrů krychlových. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce, 6. místem na dvojnásobné trati. Jan Čejka dohmátl na krátké polohovce 7.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice společně s Kubou.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Husovicích na Vranovské ulici u křižovatky Síle Městského bourala motorka. Nehoda je se zraněním, čekejte tam možné komplikace. Kvůli ranní špičce se ucpává například cesta od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské. Kolona tam má necelý kilometr. V obou směrech čekejte fronty také na ulici Zvonařka u Dornichu. A předušovaná se tvoří na Heršpické ulici do centra u Jihlavské. A v obou směrech čekejte tradičně zdržení na dálnici D1 u Brna před 96. kilometrem a také na bratislavské D2 před Brnem od exitu 3. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tilšar.
0: Kubo, děkujeme, ještě pozor na silnici 50 mezi Brnem a Uherským Hradištěm. Na úrovni Velešovice srazila dvě osobní auta a v Pohořelicích ve Vídeňské ulici u mostku přes potok se srazila taktéž dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Přes víkend jsme poctivě dosypávali.
1: Nepadl náš krokodýlí zvuk, tak možná už za chvíli nabídneme 116 350 korun, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Really?
4: Yes!
3: It is not that funny.
4: That's not that funny.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: Pojď sem.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: 8 hodin 9 minut k tomu máme tady peníze.
3: 116 350 korun a vy o ně můžete soutěžit právě teď na lince 603 103 103.
2: Radio Krokodýl, dobrý den. Haló.
3: Haló. A nic.
2: Nic. Občas lidi říkají, já si tam nemůžu dovolat. No jasně, no, když se dovolat můžete. Vždycky, když Katka řekne teď, tak já to spouštím. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den komu?
4: Natálie, u telefonu.
2: Natálie, dobrý den, odkud pak nám voláte?
4: Z Českých Budějovic.
3: Tyjo.
2: Z Českých Budějovic?
3: Dobře.
4: No jasný.
2: Tak úplně jasný to není, jako.
4: I tady vás posloucháme.
2: Tak to je super. Zdravíme do Budějic, říkám to správně?
4: No jasný.
2: Dobrý, tak v Budějic. Ne, pojďme vážně, k tomu zvuku, co to podle vás je?
4: Podle mě je to jako vydlabávání houby z podhoubí. Jako vytrhnutí houby.
2: Chápu, rozumím.
3: Myslíte ty houby, které teď nikde nerostou?
4: No právě, hrozný sucho, ale jako já ráda chodím trhat houby a hrozně mi to připomínalo ten zvuk.
2: Dobře, tak jdeme teda najít nějakou houbu. Je, hele, houba. Zní to takhle.
3: By bylo radosti, že?
2: Já přesně úplně vidím, jak se zhýbáte k tomu hříbku a tak ho jako vyloupnete.
3: No.
2: Tak co, půjdeme na houby nebo na peníze? Co říká arbitr?
3: Je nám to líto, ale říká, že dostanete houby. Zatím.
4: Tak
2: mějte se moc hezky v Budějcích.
4: Díky.
3: Hezký den.
2: Naschranou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Poetika a půlnoc na Krokodýl, půlnoc není. Od půlnoci uplynulo 8 hodin a 17 minut. Jak máme venku, příjemně. V centru Brna máme v téhle chvíli nějakých 21,5 stupně. Vyškov hlásí 19, Břeclav 20,5, Žďár nad Sázavou stupňů 17. A před chviličkou nám do zvuku volala paní z Českých Budějovic. Z Budějic volala, tak tam mají stupňů 17. Odkud se k nám dovoláte? Zajímavé. Jak to bude vypadat odpoledne? Teploty vyšší, 26 až 29, ale budou přeháňky někde četnější a intenzivnější a pozor, bude to doprovázené i bouřkami.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Na velkém nádvoří brněnského hradu Špilberg dnes začne festival Špilberg, pořádaný Filharmonií Brno. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Zazní tam i hudba z počítačové hry. Česko v tomto týdnu čekají přeháňky i bouřky, ojediněle mohou být doprovázené přívalovým deštěm či krupobytím. Proti předchozímu období se také ochladí, nejchladnější bude úterý. Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Při největším z nich u Omiše na jihu země zemřel jeden člověk a zhruba 40 dalších utrpělo zranění. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do boju o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
8: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
7: Objevte zapomenuté životy a místa.
8: Více informací na štetl.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Je dobré mít někoho,

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se dělo v městě Brně o víkendu.
2: Brno poprvé v historii zažilo celoměstské hody. Program začal na náměstí Svobody v centru města postavením hodové máje. Tancovalo se v krojích a k poslechu hrála cymbálka.
1: A dokonce se představil průvod stárků a chas z 23 brněnských městských částí. Samozřejmě, že jsme byli u toho a zeptali jsme se, jak se vám to líbí.
3: Líbí se nám to.
4: Jdeme se podívat, vyzkoušíme to a uvidíme.
3: Super,
5: jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty tradice nevymušel.
1: Ano, člověk by to nečekal, v centru Brna taková paráda, předpokládám, že tak jako my jsme si tady lehce zatančili na ten cymbál, tak jste tančili i vy. Kdo se všechno představil?
2: Do oslav se zapojili například Bosonohy, Bohunice, Černovice, Chrlice, Komín, taky Královo pole, Líšeň, Medlánky, Slatina, Tuřany, Žabovřesky a nebo Židenice.
1: A říkali jsme například, nemenovali jsme úplně všechny. Myslím si, že zavedená hezká tradice, tak se v ní snad bude pokračovat.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Informace ze silnic má pro nás Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Husovicích na Vranovské ulici u křižovatky Sílemnického bourala motorka. Nehoda je se zraněním, čekejte tam možné komplikace. Kvůli ranní špičce se ucpává například cesta od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské. Kolona tam má necelý kilometr. V obou směrech čekejte fronty také na ulici Zvonařka u Dornichu. A Předušovaná se tvoří na Hršpické ulici do centra u Jihlavské. A v obou směrech čekejte tradičně zdržení na dálnici D1 u Brna před 46. kilometrem a také na bratislavské D2 před Brnem od exitu 3.
1: K dopravní nehodě došlo na D1 na kilometru 209 ve směru na Vyškov a další nehoda je hlášena z Hradčan. Na průtahu Hradčany v Tišnovské ulici u obecního úřadu se srazila dvě osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 6:05 jdeme za dětmi.
3: Ve školce na Lesně se ptáme, proč rostou mužům vousy a ženám většinou ne.
4: Protože jim to nepasuje.
5: Protože by jim to neslušalo.
6: Že jim to narostlo a holkám se to vůbec nelíbí, ty fousy.
7: Protože prostě se jim to nehodí.
8: Protože ženy mají hladkou pleť.
9: Protože by to bylo legrační.
2: No to by bylo. Co ty, fousy, jo nebo ne?
3: Už jsem se oholila, je to dobrý.
10: Dobré ráno.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: No je to nejlepší po ránu.

0: Eliš Eriksen na Krokodýlu 4,5 minuty před 8:45. Je tam hezky, pěkně bude, ale odpoledne přijdou srážky. 23 stupňů máme teď v centru Brna, Vyškov hlásí necelých 20, Břeclav 21,5. Odpoledne ty teploty budou vyšší, 26 až 29, ale odpoledne budou četné přeháňky, někde i intenzivní a možná to může být doprovázené i bouřkami a možná sem tam spadne nějaká ta kroupa.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Jihomoravské obce a města v posledních 4 letech nadprůměrně investovaly. Na financování investic však čerpali nejméně dotací ze všech krajů. Premiér Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Uvedl, že regiony mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Nejhorší lesní požáry v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Úřady už nechali některé domy na německém území v neděli evakuovat. Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy udolali Artis Brno 1-0. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Když člověk vyrazí někam jenom tak na víkend lehce zapařit, je dobré, aby si pamatoval, kde vlastně bydlí.
2: Protože to může dopadnout tak, jak to dopadlo. To nám prozradí mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Nepříjemné probuzení připravil v sobotu ráno majiteli rodinného domu cizinec vracející se z návštěvy hudebního festivalu v Moravském Krumlově. Vlivem své opilosti si spletl rodinný dům s penzionem, kde byl ubytovaný. Jeho domnělý návrat do pronajatého pokoje se neobešel bez hluku a cizince záhy objevil majitel, který volal na tísňovou linku. Policisté muže na místě zadrželi a eskortovali na obvodní oddělení. Až tam se vysvětlilo, že cizinec chtěl jít po probdělé noci pouze spát a jen netrefil správnou adresu. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: To jak s tím vtipem, jak ten člověk, jak ve čtvrtém patře si Pepa splete ty dveře a zámek otevře tam někdo jiný, říká, vybrýte opatr, díš? Tak zde si jede dolů, vítám zase nahoru, až to asi po třetí říká, vy taky bydlíte všude. Prosím vás, pozor na to, kde spíte, dobré ráno.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: 8 hodin 59 minut je čas, kdy ladíte Rádio Krokodýl. Máme pondělí 17. srpna, start 34. týdne a předposledního prázdninového týdne.
1: Už chtěl říct posledního, jak toho.
0: To je za týden. Přejeme hezké dopoledne. Katka má nachystané zprávy na 9. hodinu.
1: Je to tak, včera opět padaly teplotní rekordy a nejteplej byl na Hodonínsku, víc už za chvíli.
0: Tam Katka nechce bydlet, protože tam furt teplo, říkala dneska.
1: Přesně, stačí tady.
0: Co dáme po 9. budou 90. například bude Jamelia. Backstreet Boys. A taky Squeezer. Centro Brna 23 stupňů, Břeclav hlásí 21,5, Vyškov necelých 20. Odpoledne 26 až 29, ale odpoledne budou přehánky četné a intenzivní a někde můžou být dokonce i bouřky.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Téměř milion lidí se za 25-letou historii zapojil do hlasování v anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a podařilo se zhromáždit přes 3,5 milionu korun na odborné ošetření a péči o dřeviny. Myšlenka vznikla původně v Brně.
3: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Nad tropickou třicítkou se teploty dostaly hlavně na Moravě a ve Slezsku.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou včera soukromně navštívil Telč na Jihlavsku. Pozdravil se i s návštěvníky festivalu Prázdniny v Telči. Čekalo na něj několik stovek lidí. Letošní festival měl přes 10 000 návštěvníků. České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem 76-75. Navázali na sobotní vítězství nad Švédskem. Češky zahájili úspěšně zápasovou přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov na 209. kilometru bouralo 5 osobních aut a nákladák do svodidel. Na místě jsou záchranné složky a kolona je od exitu 203. V protisměru počítejte s frontou před 210. kilometrem, také kvůli nehodě konkrétně v levém pruhu, zdržíte se od 213. V Brně počítejte s kolonami před křižovatkou ulice Zvonařka a Dornych a ucpaná je také cesta ve Slatině přes Řípskou ulici do centra před odbočkou na Tuřánku. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šar.
0: Kubo, děkujeme. Pokud jdete od Brna na Vyškov, tak předpokládám, asi budete sjíždět u Rohlenky a pojedete na souběžnou komunikaci. Tam se dívám, že kolona zatím není. Možná by to chtělo už si tak jako ve Slatině nenajíždět na kilometru 203, ale najíždět na tu starou souběžnou už v tomhle místě. A pravda, u Rohlenky je plno, jak tam všichni sjíždí, ale tak to zkrátka je. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jak nemám kalendář před očima, tak zapomínám na blízké se svátky. Maminka moje, Hana, měla v sobotu svátek a v neděli měli svátek Jáchymové, tak dodatečně všechno
1: nejlepší. Já jsem své mamince v sobotu popřála.
0: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Proglíl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.
3: 99. Celou hodinu vám hrajeme na kroku.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dneska se o hit vašeho života na vám mailovou adresu program@krokodil.cz napsala Nikča z Brna. Ahoj krokodýle, poslouchám vás moc ráda v Řečkovicích v ordinaci. A jaký je hit mého života? Písnička, kterou vás moc ráda slyším, je Titanium, David Guetta a Sia. Děkuji, že mi zahrajete a přeji všem krásné léto. Díky, Nikča z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Na koupaliště, no jasně, že to půjde, ale tak přidejte, vy jste tam tak jako za půl hoďky, za hodinu byli a potom asi odpoledne domů, protože odpoledne a na večer by mělo pravděpodobně pršet. Kam vyrazit, tak třeba na Kraví horu, kde vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy na opalování a k tomu samozřejmě překrásný výhled na Brno. Zváni jste i do Králova pole na Křižíkovu, to je oblíbené letní koupaliště, nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a také samozřejmě zázemí pro rodiny s dětmi. A bylo to Brno jich, tak pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, zaměřte sem. Voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté plochy na relax a zahrát si můžete třeba beach volejbal a ochutnat také italskou zmrzlinu z nového zmrzlinovače. Kam vyrazíte, necháme na vás. Kolik je? Za 10 minut půl desáté. Z Krokodýla hezké dopoledne.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kdy si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Kala. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
11: Káťo, jedeme do Olympia parku.
12: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
11: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
12: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
11: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
12: Proto pojedeme do Olympie Brno.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
14: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
15: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ibiza.
1: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
2: Venga Boys se ptali, kudy na Ibicu. Já bych odpověděl, kudy na mistrovství Evropy ve fotbale. Normálně jedničkou k nádraží. Ano, bude tady u nás jedna ze skupin volejbalového mistrovství Evropy žen a bude se to hrát v pavilonu P na brněnském výstavišti. Já mám pro vás dvě vstupenky celodenní na utkání, které se budou hrát 20.

0: 5. srpna. Je připraven hit v jedné sekundě, pokud z první sekundy uhodnete, kdo to zpívá nebo jak se to jmenuje, vstupenky jsou vaše. A cože máte dneska uhodnout? Tady tenhle hit.
1: 3, 2, 1, go!
0: Jako jeden úder do bicích v podstatě. A možná nějaká basa tam byla, ale myslím si, že to je celkem poznatelné. 600-300-303, to je telefon sem k nám do studia Rádia Krokodýl, na který byste měli volat, pokud chcete, ty dvě stupenky. Už nám někdo volá. Kdo pak? Krokodýl, dobrý den?
2: Dobrý den, u telefonu Pavel.
0: Dobrý den, Pavle, vy jste poznal tu písničku?
2: Imagine Dragons.
0: A kdo ten typ má?
2: Pavel.
0: Jo, ale říkal jste máme typ, já jsem...
2: Nebo máme, se... s dcerou, Vicky.
0: Jo, s Vickou, z Mokré. A to byl typ váš nebo Vicky teda?
2: Byl to typ oba. Trefili hned.
0: Ale trefili jste to přesně. Jsou to Imagine Dragons Believer. Tak půjdete teda vy dva na ten šampionát volejbalový, se podívat?
2: Asi půjdeme my dva.
0: Dobře, vstupenky jsou vaše. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou. Dáme to celé. Imagine Dragons, Believer.

0: Imagine Dragons, Believer na krokodýlu jako hit v jedné sekundě. Pavel Ohodl společně s dcerou z Vicky na první pokus. My se vrátíme do 90. alespoň s muzikou. Dáme Boyzone. Bude i Mojo Lady. A taky třeba Ricky Martin. Vy jste s krokodýlem, začínáme 34. týden. Ať se daří, hezké dopoledne.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Rádio Krokodýl.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
8: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
7: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v 9 na Rádiu Krokodýl.

0: Bamba Bamba uzavírá na Krokodýlu dnešní 90. po 9. blíží se 10. hodina. Je čas dát si další čerstvé zprávy. Maje Petra.
1: Hezké dopoledne. Při rekordních vedrech v Česku přibylo úmrtí, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z Krokodýla po 10. Pink. Taky nabídneme September. Nebo činasky. Někdy se to prostě povede,
2: stačí vteřina. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska má být většinou zataženo, ale přechodně se oblačnost částečně protrhá. Odpoledne pak čekáme od západu přehaňky, a to četnější a intenzivnější, a budou doprovázené bouřkami, které mohou být lokálně i silné. Teploty 27 až 30 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. Ve dnech, kdy v Česku teploty přepisovaly historické záznamy, bylo také víc mrtvých, než je v tomto období běžné. Vlny veder mají prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví. Statistici ale upozorňují, že přesné počty obětí zatím neznáme. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je včera nechali evakuovat. Další lidé byli vyzváni, aby se na evakuaci připravili. Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1 a 6-1 Španělku Jessiku Bouzasovou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7 a 8-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co se aktuálně děje na silnicích, tak to prozradí Jakub.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Problémy očekávají na dálnici D1 v obou směrech na trase Brno-Vyškov. Na 209. kilometru překáží dvě hromadné dopravní nehody. Postojíte si od exitu 203 a v protisměru čekejte frontu od Roustínova. Bouralo se na Dornichu do centra před Zvonařkou a doprava vázne ze všech stran. Na Brněnsku v Hradčanech na Tišnovské ulici u obecního úřadu se srazila dvě osobní auta. A také na Brněnsku v Pohořelicích na Vídeňské ulici u mostku přes potok bourala také dvě osobní. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Tylišar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Máme přesně 2:50. Krásné pondělní dopoledne přeje Katka Horáková a vy se už za chviličku dozvíte, kde vás dnes krokodýl osvěží pro biodrinky zdarma. Tak buďte s námi dál, mějte krásný den a užijte si ho společně s Pink Runaway. Hrajeme vám právě teď.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: celou jižní Moravu.
1: Sice se nám má tento týden ochladit, ale ještě dnes v Brně čekáme až 30 stupňů a tak krokodýhlídka opět vyrazí do ulice, bude vás osvěžovat. Tento týden pro vás máme 103 probiodrinků Bala 21 a nově se můžete taky vyfotit s naším maskotem, vozíme sebou krokodýla. Kde tedy dneska odpoledne můžete přijít a dát si to pití gratis? Tak odpoledne bude naše krokohlídka u Jakubáku v Brně, nenechte si to ujít, buďte s námi.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
9: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.

0: Krokodýla, Whitney Houston a taky info pro šoféry, upozornění od našeho posluchače. Hlídejte si rychlost na Bauerově za Rivierou směr Poříčí tady u nás v Brně, ať vás to nestojí moc peněz. Teď už ale kde dnes zaplnit břicho?
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
0: A krokodýl dneska vybírá restaurant Havana po obědvat. Tam můžete kulejdu a taky pařížský kuřecí řízek, vařené brambory a tatarskou omáčku. To vše celkem jen za 100 korun, tak i to vám bude chutnat s krokodýlem.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Víkend je za námi, ale v Brně se tedy děly věci. Mám pocit, že ty vysoké teploty nám skutečně moc neprospívají. Co řešili brněští strážníci, tak to už prozradí jich mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Strážníci během víkendu dopadli hned dva muže, kteří podle svědků masturbovali na veřejnosti. Jednoho přistihli v sobotu odpoledne u řeky v Jundrově přímo při kinu. Přesto strážníkům tvrdil, že se ničeho nedopustil. Druhého muže dostihla hlídka městské policie v sobotu večer nedaleko Malinovského náměstí. Strážníky na něj upozornili tři dívky, před kterými prý onanoval na lavičce. Oba muži jsou teď podezřelí ze spáchání trestného činu. Strážníci v noci na sobotu kontaktovali silně opilou ženu, která zhodila odpadkový koš podchodu pod hlavním nádražím a po zemi táhla za nohu spícího mladíka. Všimli si pracovníci dohledového centra městské policie na kamerových záběrech. Strážníkům pak prostě nadávala a nedýchala více než 2 promile alkoholu. Nakonec skončila v poutech a čeká jí správní řízení.
1: Tolik víkendové případy brněnských strážníků. V Brně to bylo skutečně divoký. Tak snad se nám venku opravdu ochladí a někteří se tak sklidní. Doufejme. Hezké dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
8: That's Helen Darren English.
7: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
8: Come and join us!
7: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednoho kona diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Memories a Maroon 5 tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se nám 11. hodina. Krásné dopoledne přeje Katka a se mnou už taky Petra. Máme další čerstvé zprávy, tak co se schválně dozvíme?
1: Hezké dopoledne. V Brně dnes začíná festival Spielberg. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. z Krokodýla Ava Max a David Guetta. A jestli pak víte, kdo naspíval Hříšný tanec? Bill Medley a Jennifer Warnes podle mě nejsou dostatečně známí na to, jaký je to obrovský hit, a dáme si to po 11. společně s Tomášem Klusem. A my vystoupáme výš nad střechy. Teď ale máme půl minutky do 11.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lk@brno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně máme zatím krásně slunečno, ale během odpoledne čekáme většinou zataženo, přeháníky četnější a intenzivnější a budou doprovázené bouřkami, které mohou být i lokálně silné, tak s tím počítejte, teploty ale až kolem 30 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na velkém nádvoří hradu dnes začne festival Spielberg. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Dnes a zítra před plným nádvořím zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come. V dalších dnech je na programu jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo operní gala pěvce Štefana Margity. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiere, známá rolemi v televizních seriálech Nashville a Hrdinové. Příčina smrti je dosud neznámá. Herečka otevřeně hovořila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěchem. Petra Majksnerová postoupila do druhého kola po vítězství nad Italkou Jasmin Hamzaovou. 20-letá reprezentantka vyhrála v dílí souboj soupeřek z počátku druhé stovky světového žebříčku a ve druhém startu na vrcholné akci se dočkala prvního triumfu.
5: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne z Krokodýla i vám, milí řidiči, co se děje za volantem, tak to prozradí Kuba.
6: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Komplikace přetrvávají mezi Vyškovem a Brnem v obou směrech před 209. kilometrem, kde překáží několik vozidel po nehodě. Zdržíte se v koloně od exitu 216 na Rousínov a v protisměru už téměř od exitu 196. Na Brněnsku v Hradčanech na Tišnovské ulici u obecního úřadu stojí dvě osobní vozidla po nehodě. A také dvě osobní bourala v Pohořelicích na Vídeňské ulici u mostku přes potok. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 11. krásné dopoledne přeje Katka, no a před námi krokodýl cestovatel a vyrazíme do jednoho brněnského parku. Když odhalíte jeho název, můžete vyhrát vstupenky na zápas našich volejbalistek na mistrovství Evropy tady u nás v Brně. Tak to si nenechte ujít.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut, jdeme na Krokodýlu soutěžit. Mám tady pro vás dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 22. srpna, což znamená tuto sobotu v pavilonu P na brněnském výstavišti. Tak si nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy tady u nás v Brně. No a někoho už máme na telefonu. Krásné dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Laďa.
1: Laďo, můžu představit nápovědy, na co se dneska ptám?
2: No jistě.
1: Tak jo, tak já říkám, poslouchejte dobře. Dneska hádáme název nejvýznamnějšího městského parku v Brně. Nachází se na pomezí Brna středu a Černých polí a v Hantecu se mu říká Augec. Jedná se o nejstarší veřejnosti přístupný park v České republice a je zároveň kulturní památkou. Vznikl za vlády císaře Josefa II. V roce 1786. Uprostřed parku se nachází centrum volného času, které nese stejný název jako tento park. A jsou to...
2: Já myslím, že jsou to Lužánky.
1: No jsou to Lužánky, je to naprosto správně. Tak a vy máte vstupenky na Voliš, blahopřeju.
2: Děkuji.
1: Tak mi zůstaňte na telefonu a krásné pondělí, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
5: Rádio Krokodýl.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
15: Je dobré mít parťáka při práci.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Myslím, že tenhle song od Faith No More do líného pondělí se hodí ideálně. A abychom vás nastartovali do začátku pracovního týdne, tak už za chvilku nabídnu 116 400 korun za náš krokodýlí zvuk. Držte se nás.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 116 400 korun právě teď ve hře na lince 603, 103, 103, je to hromada peněz a někdo už si o tu částku volá na linku Krokodýla. Hezké dopoledne, Katka, kdo tam?
2: Tady posluchačka Lenka.
1: Lenko, zdravím vás, odkud nám voláte?
2: Uherského Hradiště.
1: Jaké máte pondělí?
2: Krásné.
1: Krásné, vy jste v práci?
2: Ano.
1: Tak proto je krásný, to je mně úplně jasný. Po dovolené nebo ještě vás čeká?
2: Po dovolené.
1: A hodila by se třeba ještě jedna za těch 116 tisíc?
2: Tak určitě.
1: Tak já vám budu držet pěsti. Tak jdeme na to, tohle je náš zvuk. A mě zajímá, co typujete, co myslíte, že by to tak mohlo být?
2: Já si myslím, že je to rozbalování miminka, ty plenky. Odtrhávání plenky.
1: Máte doma nějaký miminko nebo
2: rostlí? No, máme miminka, ano.
1: Máte. Tak bezva, máte to naposlouchaný. Tak se jdeme zeptat arbitra, jestli je to tedy plena dětská.
2: Není.
1: Tak je mě to líto zkusit vymyslet zase do příštího kola nějaký jiný typ. Mějte se krásně.
2: Ano, děkuji.
1: Naschledanou.
2: Mějte taky krásně.
1: Naschledanou, hezké pondělí. No a pro vás všechny samozřejmě dobrá zpráva do příštího soutěžního kola. Opět navýšíme náš Krokodýlí bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na stetl.cz.
5: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
6: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
5: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavan Plac, čisté nové městečko a samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
9: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tohle je taneční hit jako Hrom, Pitbull a Christina Aguilera z Krokodýla do startujícího pondělního poledne. Dobrou chuť, pokud právě obědváte, a k tomu samozřejmě čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne, na koupališti v Brně se včera topil muž, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na Krokodýlu po 12. Taylor Swift. Bude taky Korona. Nebo Xindl X.
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Po dnešních přeháňkách a bouřkách, které nás čekají, se nám ochladí. Zítra ráno očekáváme krátce polojasno až skoro jasno, jinak bude převažovat oblačno a může se objevit slabá přeháňka. Úterní teploty nepřekročí 25.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tragédií včera málem skončilo koupání mladého muže na koupališti v Chrlicích. Na pomoc mu vyjeli hasiči i záchranka, pacienta museli oživovat. Následně byl převezen na urgentní příjem fakultní nemocnice u svaté Anny. V Česku je nedostatek bezpečnostních krytů. Aktuálně jich hasiči evidují jen přes 1500. V případě ohrožení by jejich kapacita vystačila jen pro zlomek obyvatel. Praha proto začne vyhledávat vhodné prostory pro takzvané improvizované úkryty. Tedy bezpečná místa, kde by lidé přečkali jen nezbytně nutnou dobu. Typově jde například o podzemní chodby, sklepy nebo podzemní parkoviště. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pisoáry využívat zdarma. Sociální demokraté a liberálové se zavázali rozšířit nabídku veřejných toalet a prozkoumat, jestli by mohly být pro všechny zdarma. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl, že má před sebou pravděpodobně poslední sezónu v kariéře. 41-letý kapitán portugalské fotbalové reprezentace to řekl v rozhovoru pro časopis Vogue.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne i vám, milí řidiči. Pozor, aktuálně policejní hlídka v Brně v ulici Osová, dále v Hodoníně v Marksově ulici bourala dvě osobní auta a na D2 na 3. kilometru ve směru na Bratislavu stojí odstavené porouchané osobní auto. Tak pozor na to, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 12. hodinou už se mnou Jirka, nazdar.
1: Nazdar.
0: Zajímá mě, byl jsi někdy na veřejné toaletě tady v Brně?
1: Tak já takhle osobně bych řekl, že skoro žádnou neznám. Já to hážu ke stromu vždycky.
0: Jo, takhle. Takže mě neřekneš, jestli jsou pisoáry na veřejné toaletě v Brně gratis.
1: Hele, já jsem nějak ani nevím, že v Brně úplně v centru jsou. Prostě
0: jsou.
1: Tam, kde to jde, tak
0: tak jdeš. Tam to dáš.
1: Tak tam dám.

0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím. Ujeme vám.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Po víkendu jste s Krokodýlem, doufám, že jste si tady užili třeba Den Brna, připomínky výročí, vítězství na Švédy, brněnské hody proběhly. No a do toho jste třeba šli na procházku, třeba jste i venčili pejsky. A my jsme se našich zlatíček zeptali ve školce v Tišnově, proč musíme venčit pejsky?
2: Protože kdyby neměl žádný kyslík, tak by mohli umřít.
3: Aby mohli jít i na čistý vzduch a mohli by se poběhnout a jít na případ.
4: Aby se doma nepokakali a nepočurali.
5: By nepotřebovali čurat a kakat.
1: Proč musíme venčit pejsky? Na to jsme se ptali našich zlatíček přímo ve školce v Tišnově.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
13: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
14: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
15: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
16: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Brně na Jižní Moravě se dneska očekávají silné bouřky, i o tom za malou chvíli. No a teď se jdeme podívat na mobily.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelka ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Ivančicích, jmenuji se Jana Dvořáková. U nás ve škole používání mobilních telefonů má svá pravidla už 6 let. Mobily žáci používají pouze se svolením vyučujících pro potřebu výuky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Léto krokodýlánci je tady, no a teď pro vás máme taky včasnou výstrahu. Dejte pozor, dnes odpoledne večer se v Brně na Jižní Moravě mohou v čase 15 až 21 tvořit velmi silné bouřky. Nárazy větru mohou dosahovat rychlostí až kolem 90 km v hodině. Objevit se mohou také kroupy o průměru kolem 2 cm. Takže dneska odpoledne být tak trošku ve střehu, krokodýláci. Zavčas vás raději upozorníme. Víme, co se děje.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
11: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
10: A mytí oken?
11: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
12: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
13: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Parádní Whitney Houston, no a Petra je jediný člověk na světě, který neviděl ten film Bodyguard.
1: Jsem si utrhla mezinárodní ostudu, já jsem to fakt neviděla.
0: Doženeš to, co si dáme do zpráv.
1: A šance mužů na získání práce se snižují už po 40, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Ellie Goulding, Burn. Bryan Adams. Bude Marek ztracený. Trošku vzpomínka na jeho megakoncert.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Máme tady výstrahu, pozor, dnes odpoledne a večer v Brně na Jižní Moravě v čase 15 až 21 očekáváme výskyt silných bouřek. Nárazy větru mohou dosahovat rychlostí kolem 90 km v hodině a objevit se mohou také kroupy o průměru 2 cm.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Šance mužů na získání práce se snižují už po 40. Mezi uchazeči ve věku 40 až 55 let, kteří hledali práci prostřednictvím databáze Úřadu práce, získala pozitivní reakci zaměstnavatele jen necelá třetina. Výzkum zástupce ombudsmanky a Masarykovy univerzity zároveň ukázal, že každý další rok věku snižuje šanci v průměru o 0,3% bodu. Nákazy pohlavně přenosnými nemocemi jsou v Česku rekordní. Na nejvyšší hodnoty se dostaly zejména kapavka a syfilis. Nejrozšířenější jsou dlouhodobě mezi geji. V posledních 5 letech se ale rychle šíří i v heterosexuální populaci. Současná epidemie eboli v Kongu si podle aktualizovaných vládních údajů vyžádala životy už 2325 lidí. Co do počtu obětí, tak překonala zatím nejhorší epidemii v zemi z let 2018 až 2020, kdy v důsledku nákazy zemřelo 2299 lidí. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasinek-Mäki, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem z kontinentálního šampionátu z Mnichova 2022.
3: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, v Brně v Karbulově ulici se srazil cyklista s chodcem. Na místě zasahují záchranné složky a počítejte se zdržením. No, na Žďársku mezi Hlinskem a Hrálcem se srazila 2 osobní auta. Provoz je tam řízen kyvadlově.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Bouřky nebouřky, budeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Kde vyhlížete krokohlídku dnes v ulicích Brna a Jižní Moravy, kde vás budeme osvěžovat, to vám prozradím za malou chvíli. Držte se nás. Hey, what a perfect day.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Anastasia tady rozdováděla trochu krokodýla.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: A teď už jdeme pěkně do ulic krokodýláci. Dneska budeme opět osvěžovat v ulicích Brna a Jižní Moravy. Dneska to bude na Jakubáku, kde vyhlížejte krokohlídku a budeme rozdávat probiodrinky Bala 21, tak se na nás těšte, krokodýláci. Dneska zhruba kolem 15.30, 13 hodin, 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
6: That's Helen Darren English.
5: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
6: Come and join us!
5: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
13: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
14: Je dobré mít dobré přátelé.
15: Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio.
16: Stále s vámi.

0: Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Brno o víkendu zažilo poprvé v historii celoměstské hody. Ano, byli krojovaní, cymbálka hrala, krokodýl byl přitom. My jsme se vás zeptali, jak se vám to líbilo, protože kromě toho stála na náměstí Svobody i obří Mája.
2: Líbí se nám to.
3: Jdeme se podívat, vyzkoušíme to a uvidíme.
2: Super.
4: Jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty tradice nevymyslím.
1: Brno víkendu zažilo poprvé v historii celoměstské hody, tak doufám, že jste si to užili, první ročník těchto hodů. Jsme krokodýl, byli jsme přitom.

0: na krokodýlo škvoři a my jdeme teď soutěžit. Můžete volat studio 603 103 103, protože pro vás mám parádní dárek. Soutěžíme o dvě víkendové pernamentky na světovou sérii Beach Volleyballu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. srpna až 30. na Sokolském koupališti v Brně Kníčkách. 603 103 103, permice pro vás. Právě teď je za věrný poslech krokodýla. V tuto chvíli můžete volat studio, kdo by se tam chtěl jít podívat s krokodýlem. Pěkně zadarmo.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
0: A kdo půjde na beach volejbal? Krokodýl, halo, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Michal.
0: Michale, posloucháš správně krokodýla a ty si tam můžeš pěkně zajít s krokodýlem gratis. Máš dvě permice.
2: Paráda, děkuju moc.
0: Ještě nám prozraď, kde posloucháš?
2: V autě. Jezdím po Brně.
0: Tak, zdravíme do Brnečka, ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Krokodýl.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
11: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
12: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
11: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Bonnie Tyler na Krokodýlo. 14. hodina budou čerstvé zprávy s Petrou. Co se
1: hezké odpoledne a vedení Brna je proti opětovnému zpamátnění bývalé pošty na Orlí, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodové pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Dva nahatý chlapy nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. Lorin. Bengals. Mirai a Eva Farná. Jste připraveni? Tak to vám bude hrát Krokodýl za malou chvíli.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkcleanbrno@gmail.com.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme teploty kolem 30 stupňů. Pozor, dneska odpoledne mezi 15. a 21. čekáme silné bouřky.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vedení Brna je proti opětovnému zpamátnění bývalé pošty na Orlí. Od roku 2024 v ní sídlí Centrální stavební úřad magistrátu. Skoro 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvaně pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chybě o ochranu před lety přišly. Ministerstvo kultury teď vede řízení o jejím znovu zapsání na památkový seznam. Téměř milion lidí se za 25letou historii zapojil do hlasování v popularizační anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit přes 3,5 milionu korun. Ty pak putovali na odborné ošetření a péči o dřeviny. V lesích okolo Brna žloutnou a padají listy, jako by byl podzim. Důvodem je sucho. Podle lesníků ho nepřežili desítky procent mladých stromů. Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a jediného současného českého zástupce v NBA Víta Krejčího. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Naopak debutovat bude 18-letý Lukáš Smažák.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda překáží na konci obchvatu Jihlavy ve směru do Znojma na kruhovém objezdu. Kolona měří přes 2 km. Přerušovaná kolona na dálnici D1 cestou z Vyškova do Brna mezi 210. a 196. kilometrem. Hodně plný je i příjezd do Brna po bratislavské dálnici D2 od 3. kilometru. V Brně, v Karbulově ulici u křižovatky s Hladíkovou srazil cyklista chodce. Počítejte se zdržením. Další bouračka překáží ve Štefánikově ulici za křižovatkou s Hrnčířskou směrem do centra a na dálnici D2 na 33. kilometru ve směru do Brna stojí kamion po nehodě. Jede se ale bez kolon. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marek Vyspálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska by Brno měla pravděpodobně schladit i silná bouřka, tak dejte pozor, dneska mezi zhruba 15. a 20. hodinkou by to mělo dorazit i do Brna.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

0: Duke Dumont na Krokodýlu.
1: Jirka Wiener.
0: Duke Dumont, no a my teďka jdeme taky do ulice, víme, jaký byl týden, sledujeme ho, víme, co se dělo tady v Brně. No a teď už jsme ve spojení s městskou policií Brno, Markéta Skřivánková na telefonu.
2: Krásný den posluchačům Brna Krokodýl. Strážníci během víkendu dopadli hned dva muže, kteří podle svědků masturbovali na veřejnosti. Jednoho přistihli v sobotu odpoledne u řeky v Jundrově přímo při kinu. Přesto strážníkům tvrdil, že se ničeho nedopustil. Druhého muže dostihla hlídka městské policie v sobotu večer nedaleko Malinovského náměstí. Strážníky na něj upozornili tři dívky, před kterými prý onanoval na lavičce. Oba muži jsou teď podezřelí ze spáchání trestného činu. Strážníci v noci na sobotu kontaktovali silně opilou ženu, která zhodila odpadkový koš podchodu pod hlavním nádražím a po zemi táhla za nohu spícího mladíka. Všimli si pracovníci dohledového centra městské policie na kamerových záběrech. Strážníkům pak prostě nadávala a nedýchala více než 2 promile alkoholu. Nakonec skončila v poutech a čeká jí správní řízení. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji krásný den.
0: Moc děkujeme, takový byl víkend v Brně.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je dobré mít společnost na cestách.

Purple is a Machine, tak jak se máte krokodýláci. Užili jsme si slunečné léto, dneska nás čekají silné bouřky. Počítejte s tím, že bouřka může lámat i větve, mohou přijít i 2 cm kroupy, dneska mezi 15. a 20. hodinkou. Tak teď si dáme něco letního, pohled do roku 1983. Laidback, Sunshine Reggae, na vašem letním rádiu, na krokodýlo.

0: prachy do tvý ruky.
1: 116 tisíc korun krokodíláci, tak to je aktuální bank v soutěži krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky, tak se buďte jistí, že dneska ještě budeme soutěžit na strašte uši. Někde vám dáme šanci tipnout si, co je záhadný zvuk a vyhrát velké peníze.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 115 tisíc korun.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie.

0: kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Přibližuje se 15. hodina, do Brna to vypadá, že taky vtrhne i bouřka už za malou chvíli. Sledujeme to pro vás, krokodiláci. Tak dávejte pozor, protože ta bouřka by mohla být opravdu hodně silná, tak jak vás upozorňujeme. Měla by Brno tak trošku víc líznout, ale nejvíce Modřice, Šlapanice, Židlochovice a pozor v Hustopečích. Co si dáme do zpráv, Petro?
1: Hezké odpoledne a státní galerie, hrady a zámky budou pro veřejnost otevřeny zdarma, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Šerolkou. Man in Work. A Dom Djurica. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Je tady taky včasné varování. Během půl hodinky silná bouřka, která zasáhne jak Brno, tak převážně Šlapanice, Modřice, Židlochovice, Hustopeče, Velké Pavlovice. Tak buďte ve střehu, krokodíláci. Víme, co se děje.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na velkém nádvoří hradu dnes začne festival Spielberg. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Dnes a zítra před plným nádvořím zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come. V dalších dnech je na programu jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo operní gala pěvce Štefana Margity. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, za která uložili 2 pokuty dohromady za 10 000 korun. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl, že má před sebou pravděpodobně poslední sezónu v kariéře. 41-letý kapitán portugalské fotbalové reprezentace to řekl v rozhovoru pro časopis Vogue.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnici a víme, kdo jezdí.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně si postojíte v obou směrech v opuštěné ulici a také na Zvonařce. Po pojíždě budete na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 207. a 196. kilometrem. Směrem od Prahy je kolona mezi exity 194 a 196. Hlavně řidiči kamionu se zdrží na bratislavské D2 před Brnem od Blučiny na 11. kilometru. A zhruba kilometrová řada je na příjezdu do Mikulova směrem od Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, tak je božské léto. Léto je tady, no a pozor, už je to tady. Bouřky vtrhly na jižní Moravu. Brně by mělo pršet, ale nejvíc to slíznou Modřice, Šlapanice, Židlokovice, Hustopeče. Počítejte s velkými komplikacemi, krokodiláci.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlem podělek do modra Blue Dabady, ale spíš to jde do černá a jde k nám pěkná bouřka. Krokodýláci teď někde kolem Moravského Krumlova a leze to na Brno pomalu.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: A krokodýl taky vyleze ze svého úkrytu a vyrazí osvěžovat. Každý den pro vás opět 103 pro biodrinky brněnské firmy Bala 21 a nově se můžete fotit taky s naším maskotem. Vozíme sebou krokodýla. Je to pestré, je to veselé, že Jirko, třeba když jsem na Moraváku.
2: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
3: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
4: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
5: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka, je to fakt super.
6: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokodýla.
7: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
0: Jo, dneska se osvěžíme nejenom deštěm, ten dešť, to bude tak v řádu několika desítek minut a velmi podobně i s maskotem, s krokodýlem bude Jirka krokohlídka u Jakubáku v Brně, takže si nenechte ujít pro biodrinky od Bala 21 a na zdraví krokodýláci, ať se vám daří.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Pro biodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
10: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Zdravíme kuchaře i šéf kuchaře, taky Honzu Rimplera. Máme 15 hodin a 23 minuty právě teď. Za chvíli Echamela Kulpa, taky Menetwork. Dobré odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
11: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
12: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
11: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
12: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
11: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Káťo, jedeme do Olympia parku.
15: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
14: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
15: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
14: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
15: Proto pojedeme do Olympie Brno.
16: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
18: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
17: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
20: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
21: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
20: Objevte zapomenuté životy a místa.
21: Více informací na stetl.cz.
22: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
23: That's Helen Doran English.
22: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
23: Come and join us!
22: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.

Klasika z 80. z Krokodýla Men at Work, Down Under, ale my jsme nebyli v práci o víkendu. Po víkendu jsme výhodovaní jak svíňa. Brno, Bloučina, vína se vypilo, sudu, demižonu, že někteří střízlí, víte ještě teďka. Kyjov oslavil 900 let města s Petrem Kolářem, taky kapelou Highland a super disco tancem v parku. Takže speciálně na 95.4 FM do Kyjova přání k vaší další stovce, ať jste ve vašem Kyjově spokojení, stále dobře naladění, nejen na vlně Krokodýla. Je pondělí 17. srpen, 15:30, téměř 3 minuty a tady je Alexandra Stan, Mr. Sex Sobeat.

0: Krokodýl Michal Hruza na pořád, mimochodem ta bouřka, co jde, tak není na pořád, trochu deště, mimochodem dusno, hřmí, aspoň tak to vypadá ve Žďáře. 10 minut intenzivního deště přišlo kousek od Třebíče u Šepkovic a teď už je to u Brna, tak jdem tankovat, než zmoknem.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Tipy na levný benzín, naftu neboli pohonné hmoty z krokodýla, díváme se vždycky Brno, blízké okolí, aktuálně Tank Ono, Hvězdoslavova Slatina a nebo Popovice, tam natankujete benzín Natural 95 za necelých 39 korun litr, přesně to 38,90 a nafta je 42,50 klasika, 42,90 nafta premium, takže super cena, zdravíme Launu a její směnu na Tank Ono do Rajhradu a nebo do Keniku a všem lehkou nohu na plynu a dobrou cestu přeje krokodýla Peťan.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
9: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hezké pondělí s krokodýlem, s intenzivním deštěm, bouřkou. Ve štatlu to tady máme asi tak čtvrt hoďky. Sotva jsem dal tipy na levný benzin, říkám, jdeme natankovat, než zmoknem, tak začal vichr dešť. Mimochodem vypadl i vysílač na hádech na pár minut, ale už bychom měli být zpátky i u vás v autech. Na internetu valíme furt, takže play.cz krokodýl aplikace, to je jistota. Zprávy 16. je tady právě teď, odbylo to. Petro, o čem nového?
1: Hezké odpoledne, sucho decimuje úrodu a zřejmě to brzy pocítíme i v našich peněženkách, i o tom za chvilku.
0: Tak pambu zaplať, že konečně zapršelo, že?
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a dáme bad day. Tak zase máme vysílač out of order, šumí to krokodýláci, kdo jste na internetu, těšte se na gon, gon, gon. Bude optimista. Dáme puberťáka, toho pošlem do Jihlavy, Mirce a Pepinovi.
2: Jako puberták. Radio Krokodýl. Počasí.
0: Tady je Peťan, taky si připadám jak puberťák. Tak Brno 25.

0: Místy je to ještě k 28, ale potom dešti to padá dolů, ta teplota. Šepkovice tam už je po dešti dávno 21,5, Vežďáře mají taky po dešti 21, teď je ten dešť od Brna nahoru na Vyškov. Zítra úterý, mimochodem nejstudenější den týdne, alespoň na Vysočině bude jenom 18 stupňů, zataženo s lehkým deštěm. Na Moravě, na Brněnsku bude oblačno, maxima odpoledne 22.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Šance mužů na získání práce se snižují už po 40. Mezi uchazeči ve věku 40 až 55 let, kteří hledali práci prostřednictvím databáze Úřadu práce, získala pozitivní reakci zaměstnavatele jen necelá třetina. Výzkum zástupce ombudsmanky a Masarykovy univerzity zároveň ukázal, že každý další rok věku snižuje šanci v průměru o 0,3% bodu. Sucho decimuje úrodu a zřejmě to brzy pocítíme i v našich peněženkách. U některých druhů potravin ekonomové očekávají zdražení až o pětinu, a to už letos na podzim. V příštím roce potom podle jejich předpokladů začnou růst i ceny u téměř všech výrobků, zejména u masa nebo mléka. Nejvyšší sopka Evropy Etna se po čase opět přihlásila. Už několik dnů chrlí popel a lávu. Teď navíc způsobila částečné omezení letecké dopravy. Po svazích sopky chodí stovky turistů, aby si proudy horké lávy, kamenů a černého popela prohlédli na vlastní oči. Řada z nich se přitom nebojí postupovat až k téměř rozžhavené lávě. Fotbalisté Arsenalu vyhráli po 18. anglický superpohár. Ligový mistr zdolal v Cardiffu vítěze anglického poháru Manchester City 3-0. Hned v první minutě padl nejrychlejší gól v historii těchto duelů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak pěkný den, krokodýláci ze štatlu, tady už je takřka po bouřce, takže 15 minut a je to pryč. Jak to jede, Máro?
4: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně jsou stále dlouhé kolony po Puštěné ulici a také v obou směrech na Zvonařce. Popojíždět budete ve Svatopulkově ulici ve směru do Židenic. Bouralo se v Černovické ulici směrem na Hřbice u křižovatky s ulicí u Svitavy. Připravte se na delší zdržení. Pomalu to jede na trase z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Na dálnici D1 cestou z Vyškova na Brno je přerušovaná kolona mezi 210. a 190. kilometrem. Směrem od Prahy se popojíždí mezi exity 194 a 196. A ucpaný je příjezd do Mikulova cestou z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemný rozjezd nového týdne s krokodýlem, zvlášť pokud jste to rozjeli a spumprlikovali se na horech v Brně, v Blučině nebo na oslavě 900 let města Kyjov, kam taky hraje a zdraví krokodýl s Petrem Holíkem. Máme tady Hantic, takže Žanku, zdarec.
1: Zdar jak svíňa skoro ksný. Gomity, co to znamená valit šorym?
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Krokodýlace, nádherné pondělní odpoledne po božce, po dešti. Tady je Peťan, připravený je Janek a Bacha. Dneska bonusový Hantec. Dneska v Hantecu máte možnost vyhrát dvě vstupenky na fantastické charitativní utkání a akci Kopeme za Modrou. To znamená, když se kope za Modrou, tak tam musí být kometa. Bude to příští pátek ve sportovním areálu SK Jundrov na Veslařské. Bude se hrát fotbal. Kometa a Real Top Praha proti domácím fotbalistům SK Jundrov. Bude tam bohatý doprovodný program a mimochodem mezi fotbalisty týmu Komety, tak tam bude i náš oblíbenec Paci, sedmička Milan Pacanda, kterýho zdravím do Blučiny. Hráli jsme minulý týden utkání na Lesné a Paci dal zase hat-trick. Prostě je ve formě, takže doufám, že si ho dá i na akci Kopem za Modrou. Dva lístky na Kopem za Modrou. Kdo to chce vyhrát, tak volá Hantec, rozkóduje Hantec a myslím, že to dneska není vůbec těžký. 603 103 103 Krokodýláci, kdo tam je? Zdarec, tady Peťan, haló.
2: Dobrý den, tady Ondra.
1: Dobrý den, Ondro, čau. Kde tě máme, jak si užíváš prázdniny?
2: Volám z Brna, z Králova Pole.
1: Voláš z Krpole, super, kolik tě let, Ondro?
2: 11.
1: Hezky, hraješ fotbal nebo hokej, co hraješ víc?
2: Florbal.
1: Florbal, dobře. Tak, Ondro, rozumíš trošku Hantecu?
2: Jo, trochu jo.
1: Tak pojď, pozdrav Žanka, zdar jak svině, Ondro.
2: Zdar jak svině.
3: Zdar jak svině z Kroxny. Gomity, co to znamená valit šórem?
1: Ondro, co to je valit šórem? Jestli to uhodneš.
2: Jako běžet zkratkou někde jít.
1: Ne, zkratce to není, Není to v oběhu, když jdeš šórem, Ondříšku, tak to znamená, že to není jak ve florbale, ale je to úplně naopak. To znamená, že, no?
2: Obloukem. Jako
1: ne, miláčku, ne, ani obloukem, ani zkratko, ani napříč, prostě to je spíš o nějakým tempu. Takže valit šórem znamená, máš tam někoho rozpělýho?
2: Pomale
1: a taky hlavně není to na kole, není to v autě, ale je to po tvých nohách, takže to znamená
2: jít pěšky,
1: ježiš, ty seš ale šikovné. Já myslím, Janku, že mu to uznáme, ne?
3: Valit šórem znamená jít pěšky. Mějte spolu betelný den.
1: Tak hele, to je i pro tebe, Ondro, betelný den do Keniku. Mimochodem, už tady mám zprávu od Jarky, od Milana Pacandy, že prej hody paráda v Blučině, ale moc lidí v sobotu. No, Jari, hlavně, že jste si to užili, takže Paci v pátek příští týden Kopem za Modrou 28.8. od 15 hodin. Bohatý doprovodný program. Bude kapela Kulomet, Olga Lovnová, Děti ráje, lístky se prodávají, pomozte dobré věci a ty to máš od nás, Ondro, gratis. Seš nadšenej?
2: Jo, jsem.
1: Že jo, já si taky myslím. Takže měj se moc krásně, ať jde florbal, chlapáku. Zdarec, ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
1: A užívej prázdniny, taky děkujem. Čau.
2: Ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
14: Je dobré mít někoho,

0: mít déšť a současně deštník, krokodýláci. Bouřka se nám přehnala přes Brno, tady už jsme zase v suchu, v klídku. Aktuálně to vypadá, že jsme se s tím dostali na Slavkov u Brna, jsme pomaličku za Šlapanicema, Rousínov, čeká vás to brzo, Napajedla, Otrokovice, Svatobořice, Kyjov, Vracov, Dubňany. No a myslím, že si to teď hodně užíváte. Hustopeče, Velké Pavlovice, taky dole Valtice, Mikulov, krokodýláci. Stále dobrou náladu, s dobrým počasím vám přeje Krokodýl. Je 16.34, bude Katy Perry. Dobré odpoledne.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Jedete z Krkolína, vracíte se doma, vy co jste z Velkých Pavlovic, Velkých Bílovic, Mutěnic, Dubňan, Svatobořic, Kyjova, Valtic, tak tu právě máte i pěknou bořko.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Krásný den a úspěšný týden všem s Krokodýlem. Hlavně vám, co už jste s náma po dešti a co jste s náma po těch hodech. Tady bylo ale veselo, jak se tancovalo, zpívalo, veselilo, juchalo až běda.
3: Líbí se nám to.
4: Jdem se podívat, vyzkoušíme to, uvidíme.
3: Super.
5: Jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty teda lidce nevymřeli.
0: Jo, jsme rádi, že to nevymřelo, mimochodem se to v Brně začíná konečně pořádně rozjíždět, takže takovej trošku jako první větší pokus letos, další bude příští rok, brněnské hody v celém městě, v celém štatlu, tak jako byly teďka o víkendu blučinské hody, takže všem stárkům, stárkám, vyuchaným, co vypili několik těch devížónů, přejeme, rychle buďte zase střízliví a už to chystáte na příští rok.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
11: Již od středy v nabídce. Olma smetana ke šlehání za 24,90 a Brumík různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
12: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
13: SK Artis Brno.
14: Je dobré mít se na koho spolehnout.
15: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
14: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Save Dead Sound, Capital City, Krokodiláci, vy si hlavně chraňte okna, prádlo, sklepy, protože bouřka, bytě asi 10-15 minut, není to extra dlouhý, tak to prostě valí aktuálně už pomaličku přes Kyjov, Svatobořice, Vracov, Dubňany, Mutinice, Rohatec, Hodonín, dál na Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou a dále Krokodiláci. My jdeme na zprávy, o čem budou, Petro?
1: Hezké odpoledne, v Brně se chystá festival pouličního divadla, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodové pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Dva nahatý chlapy nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá právě odbyla Krokodýláci. Dáme Rakušáky, Österreich, Unique 2, Break My Stride. Hodím vám tam Bruna Marsa, Pate a Pate a budeme mít sen. Pět hodin, půl minuty, přesně teď.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean. Za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No jo, tak deštíček udělal svoje, z 28 stupňů to spadlo na 21 tady v Brnéčku nahoře na Kraví hoře, takže jsme na tom hrozně podobně. Brno, Šepkovice, Žďár, 21 plus minus autobus na teploměrech. Úterý oblačné, 22 stupňů Morava, zataženo s lehkým deštěm Vysočina a tam bude 18 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve čtvrtek v parku na Moravském náměstí začne v 17 hodin festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku pak až do neděle pokračuje v Běrnconově sadě. Jako bonus si v pondělí 24. srpna připíše ještě jedno představení zpátky na Moravském náměstí. Zářijový začátek školního roku bývá pro rodiny finančně náročný. U žáků základních škol se výdaje s ním spojené pohybují letos mezi 5 a 15 tisíci korunami. Zahrnují nejen ceny školních pomůcek, ale třeba i zálohy na družiny, obědy a kroužky. U středoškoláků náklady začínají na 10 tisících.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Po 15 letech postupných úprav se završila proměna náměstí Míru ve Veselí nad Moravou. Dokončením jeho poslední etapy získává centrum města svou finální podobu a uzavírá se tak jedna z nejvýznamnějších investic do veřejného prostoru ve Veselí nad Moravou. Barum Czech Rally Zlín vyhrál Adam Březík s vozem Škoda Fabia. 30-letý jezdec si připsal největší úspěch v kariéře a zapojil se do boje o titul mistra České republiky. Po předposledním závodu seriálu je jasné, že se o celkový triumf utkají za měsíc v Pačijově Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je Mareš, který dojel ve Zlíně osmý.
6: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
7: Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravu Krokodýl sleduje po páté s Markem, známe komplikace v jízdě.
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně jsou stále kolony v opuštěné ulici i na Zvonořce v obou směrech. Obousměrně také po pojíždí Gajdušova i Svatopulkova ulice. Nehoda tří osobních aut překáží za Blanským směrem do Šebrova Kateřiny. Mezi Rájcem a Ráječkem pak havarovalo osobní auto a jezdí se Kivadlově. Na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem do Ořechova se srazila dvě osobní auta. Kolona tady má něco přes kilometr. A na dálnici D1 se zdržíte před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Margit Pálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pohodové pondělní odpoledne všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu i do deštivých Dubňan, Kyjova a k Hodonínu. Jinak oslavy 900 let města Kyjov za náma byly velkolepé, tak gratulace a hodně energie a zdraví v té další stovce. A jdeme na Zlatíčka, tam taky potřebujeme energii. Děcka, proč spíme?
1: Třeba kdyby někdo celou noc nespal, tak nebude mít žádnou sílu a neunesu ani nohy, to je jasný.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně, ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Já tě hrozně chcu, to jsou Savage Garden z 90. I want you a my chceme zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A dneska řešíme, jak je důležitý spánek děcka. Ptáme se na lesné ve školce děcka, proč spíme?
2: Protože kdyby oni nespali, tak by neměli žádnou energii a druhý den by nemohli chodit do školy, protože by se jim nechtělo stávat.
3: Třeba kdyby někdo celou noc nespal, tak nebude mít žádnou sílu a neunesou ani nohy, to je jasný.
4: Třeba když nebudeme spát, tak můžeme být unavení a ráno třeba budeme spát zrovna, když máme jít do školy nebo do školky.
0: Děcka, teď máte prázdniny, tak doufám, že si je užíváte, že spíte třeba i nějak ve stanu, jo, nebo spíte v chatce, nebo spíte pod širým nebem, že jo, to je taky dobrý, ale nesmí pršet. Teď aktuálně se dívám na radar, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Hustopeče, Dubňany, Mutěnice, tam už jste po dešti, super, ale pořád ještě hodně Skalica, Strážnice, Veselí nad Moravou, v Norovi, do Velké nad Veličkou to teprve míří bouřka, ale buďte v klidu, bude to 10-15 minut, hlavně hlídat okna a prádlo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 10 minut a budou tady Auradion, kapela Palp a teď je 17.23 přesně při pondělku. Zdraví Krokodýl.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
12: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl pal, blízko 2000 krokodýláci, čas 17 hodin 33 minuty. Zdravíme na všechny frekvence a taky směr Sokolnice, protože už ani ne dva týdny a za stadiu jde vaše oblíbené Sunday Gulash Fest. A budete nejprve dlábit guláše, týmy, 10 týmů bude vařit od samého dopoledne, od 15 do 18 proběhne velká ochutnávka gulášů a ta je taky v ceně na osobu dospělou 250 korun. Děcka to budou mít zadarmo a mají v tom tadyhle kolotoč a skákadla, labutě a zmrzlinu, švihadlo, skákací hrad, bude to prostě super. Joška Šmukař bude hrát cymbalku od 6 do 8, od 8 do 9 Zdeněk Izer Show, to bude velká sranda. A pak se na vás těší brněnský kapely Rough Boys od 9, od 23 do 2 do rána, další brněnská kapela All Rocks. Takže Sunday Gulash Fest, 29. srpen, je to co nevidět, zdravíme Sokolnice a posíláme Pepovi, Drdovi a vám všem, co to chystáte, Bruna Marse a Pate a Pate.

0: Ta pravda, vaš si maličkostí, co v životě máš. No jo, solitér, pokáč, krásný slova, čas 17.40, krokodýláci, bouřka postupuje a my jdeme do škol, kde jste taky postoupili někteří už před mnoha lety a začali jste omezovat používání mobilních telefonů, to aby se nám žáci mohli více a lépe soustředit. A vám všem takových, kteří jste to už dokázali, teď už to dokonce podepsala vláda, tak vám gratulujeme s krokodýlem.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Moje jméno je Barbora Křížová a jsem ředitelkou základní amatérské školy Radostice a už dlouhou dobu u nás děti mobily o přestávkách ani během vyučování nepoužívají. Velice se nám to osvědčilo, dětem nabízíme pestré aktivity během přestávek, mohou jít na hřiště ven nebo si zahrát různé deskové hry či knížky ve školní knihovně, takže mobily vůbec nepotřebují.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. Bruno Family

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev, Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
2: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
1: Objevte zapomenuté životy a místa.
2: Více informací na stetl.cz.
3: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
4: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
3: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Je dobré mít spolehlivého přítele.
7: Vaše nejvěrnější rádio.
6: Stále s vámi.

0: Tančící královna Dancing Queen z Krokodýla, 18. hodina se blíží, mimochodem bouřka se blíží už od Strážnice, Rohatce, Hodonína, Skalice do Velké nad Veličkou a jde to dál a dál. My jdeme na zprávy 6. Je tady Grik Petro, jsi na to připravená, 6. právě. Teď a co nám neseš?
1: Hezké odpoledne, v Brně dnes začíná festival Spielberg, i o tom už za chvilku.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 6. připraveny zase hity bude Chesney Hawks. Dáme Milky Just the Way You Are. Život je krásný. A frknu vám tam Aviciho.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak bratři, sestry s deštníkem nebo bez deštníku, doufám, že máte hlavně nepromokavou náladu. 21,5 stupně drží se to aktuálně napříč tady Brnem, Třebíčem, v Šepkovicách, ve Žďáře. Zítra oblačné úterý, 22 odpolední maximum. To je plus minus jako teďka. Na Brněnsku, na Moravě, zataženo s lehkým deštěm a maximálně 18 máte zítra na Vysočině.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na velkém nádvoří hradu dnes začne festival Spielberg. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Dnes a zítra před plným nádvořím zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come. V dalších dnech je na programu jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo operní gala pěvce Štefana Margity. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, za která uložili 2 pokuty dohromady za 10 000 korun. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl, že má před sebou pravděpodobně poslední sezónu v kariéře. 41-letý kapitán portugalské fotbalové reprezentace to řekl v rozhovoru pro časopis Vogue.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Zdravíme na silnice, za volanty, tak co jedete v dešti, v bouřce, nebo už to tam je pryč, suchý, zase zpátky asfalty. Víme s Martinou, kde jsou komplikace.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nehoda 3 osobních aut překáží na D1 v místě omezení na 209. kilometru ve směru z Vyškova na Brno. Kolona má skoro 4 kilometry a kratší kolona je i v protisměru. U Brna na D1 před omezením na 196. kilometru je v obou směrech zhruba 2-kilometrová kolona. Na příjezdu do Brna po bratislavské D2 se popojíždí od 4. kilometru. Pro řidiče kamionů je tam zdržení delší. A v Brně čekejte silný provoz na ulici Zvonařka a na Opuštěné. Pak se zdržíte také v Jihlavské ulici na úrovni Hřbitova ve směru do centra. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné pozdní pondělní odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, do Dubňan a i k Hodonínu. Posíláme po dešti, po bouřce tu nejlepší muziku, ať vás to pěkně nakopne, krokodýláci. Mimochodem, Zdenek píše, že chče a teď se dívám na radar, přátelé, to jde ve vlnách. Takže ten déšť, ta bouřka, to ještě dneska zdaleka neskončilo, proto daleko výživnější.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Bulvár zlomených snů, Green Day, kapela z Krokodýla.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Krokodýláci, krásné pondělí a úspěšný týden po skutečně veselém hodovém víkendu, kdy poprvé v historii zažilo Brno celoměstské hody. Program začal na náměstí Svobody v centru města postavením hodové máje v pátek, tancovalo se v krojích, k poslechu hrála cymbálka, představil se průvod stárků a chas z 23 brněnských městských částí. Krokodýl byl pochopitelně u toho a ptal se, jak se vám to líbí, co na to říkáte? Tančíte, zpíváte?
3: Líbí se nám to.
4: Jdeme se podívat, vyzkoušíme to a uvidíme.
3: Super.
5: Jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty teda lidce nevymušel.
0: Děkujeme, že jste byli poprvé o víkendu v historii celoměstské brněnské hody a do oslav se zapojili Bosonohy, Bohunice, Černovice, Chrlice, Komín, Královopole, Líšeň, Medlánky, Slatina, Tuřany, Žabovřesky i Židenice, takže všechny zdravíme, všechny hlavně šéfy, stárky a děkujeme a těšíme se příští rok, ať je na vás dvakrát tolik.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Sani Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sani Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sanidayfest.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
15: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
16: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
17: Stále s vámi.

Spící satelit z krokodýla a nad Moravou jede krásná bouřková fronta, vlastně druhý kolo, takže aktuálně to asi nejhůř. Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Hustopeče, Mutěnice a na Brno to taky pomaličko a jistě jde. Teďka jsme v takovým jako zrovna pásmu, kdy se nic moc neděje, jenom zatažený, ale už to zase k nám pomaličku míří krokodýláci, takže nepromokavá nálada, co vás stále drží jako naše muzika. 7:30, Mandraže Motýly a za půl hodiny písničky na přání.

0: Tak jsme rozmotali ty vlajky, krokodýláci, zatímco vy musíte roztočit ty deštníky někde.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: S krokodýlem zdravíme všechny, kteří nás dneska potkali. Dneska to bylo trošku za deště, bylo to komplikovaný, ale osvěžili jsme vás úžasnou dávkou 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Mimochodem vozíme našeho maskota krokodýla, takže je docela veselo a zítra odpoledne se na vás těšíme s krokohlídkou, přátelé, v Kuřimi. Tak si to určitě v Kuřimi u Palcáta, u Leoša nenechte ujít.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
6: That's Helen Duran English.
5: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Duran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
6: Come and join us!
5: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
1: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dobrá muzika, taky legrace, Cyndi Lauper, klasika z 80. k 19. hodině, kdy budeme hrát písničky na přání.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jako první bude Slza, Lhůta záruční. Další písničky pak krokodýláci vybíráte vy, nejenom Petram Petruškám k dnešnímu svátku.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak nám tady prošla jedna bouřka, ještě projdou další minimálně dvě nebo tři vlny krokodýláci, takže budeme zavlažení víc než dost. Mějte nepromokavou náladu, teplota je teď aktuálně všude většinou kolem 21 stupňů Celsia. Úterý bude na tom podobně, má být oblačno, zataženo, na Vysočině s lehkým deštěm, na Moravě zítra maximálně 22, na Vysočině 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Vedení Brna je proti opětovnému zpamátnění bývalé pošty na Orlí. 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvané pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chybě o ochranu před lety přišly. Téměř milion lidí se za 25letou historii zapojil do hlasování v popularizační anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit přes 3,5 milionu korun. V lesích okolo Brna žloutnou a padají listy, jako by byl podzim. Důvodem je sucho. Podle lesníků ho nepřežili desítky procent mladých stromů.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: Tak zavlažené záhony i silnice a jak to jezdí, Martino?
4: Pěkný večer všem posluchačům rádia Krokodýl. V Brně Žabovřeskách v Hradecké ulici ve směru do centra před křižovatkou s Královopolskou dejte pozor na nepojízdnou motorku stojící v pravém pruhu. Nehoda 3 osobních aut stále překáží na dálnici D1 v místě zúžení na 209. kilometru ve směru z Vyškova na Brno. Kolona má skoro 4 kilometry. 3-kilometrová kolona vás čeká před Brnem na D2 směrem od Bratislavy. A opatrně ještě na Žďársku mezi Hlinným a Petrovicemi, kde havarovalo osobní auto, projíždí se Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný pondělní podvečer všem s krokodýlem. Tady je Petr po 19. Zůstáváme spolu a budeme si spolu hrát písničky na přání, co smutky zahání, tak doufám, že vám dneska udělají radost.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Blízko je vám právě Krokodýl Slza, lhůta záruční.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu do Horních Bojanek a i k Hodonínu. Zdraví Petr Holík s tím, že máme 7.08, mimochodem stále riziko bouřek, dneska to máte si ve čtyřech vlnách, teď plus minus nás čeká druhá a největší riziko večer západní, střední, jižní Morava. Mimochodem v nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru překračovat 90 km v hodině, objevit se mohou i větrem hnané kroupy, tak doufám, že to bude úplně v pohodě. No a dneska na mě tady mrká z kalendáře Petra, tak pozdravíme Péťu Vizinovou, Péťu Lozrtovou, Péťu Borkovcovou, všechny Petrušky, květušky, které u Krokodýla máme a kterým teď zahrát dáme tuhle písničku k svátku. Kate Ryan, Ela Ela, Péťo, Petruško, Peťulko, všechno nejakrásný sváteční večer všem Petrám.

0: Kate Ryan, Ella, Ella. Petrám k svátku.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A jdeme na telefon, tady je Krokodýl a myslím, že jednu takovou oslavenkyni teď tam máme. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťulko, Petr ze Žďáru.
0: A do Žďáru, ahoj, pěkný večer, ahoj, po Boušce nebo při Boušce, nevím, jak to teďka máš,
2: no,
0: tam, Péťo, zrovna.
2: Tady všude okolo zmí, poprchá, ale nic.
0: Takže něco málo spadlo, u Zdenka prý 8 litrů na metru, takže u vás možná
2: no,
0: ještě ne.
2: U nás teda určitě ne.
0: A tak nebojte, ještě možná přijde, Peti. Co si hezkého, no. Zahrajem po víkendu, řekni.
2: Ale dáme si Thunder, po nějak tak.
0: Dobře, Imagine Dragons teda pro tebe, pro Míru, pro koho ještě dál?
2: Jo, bude to pro mě, pro Míru, protože mám dneska svátek.
0: Ano, Peťulka, svátek samozřejmě slaví, přejeme krásný sváteční večer a štěstí, zdraví. Ano, vidíš, Peti, úplně mě to hned nedocvaklo, promiň. Všechno nej, všechno nej, krásně si to užívej, no, no, no, ano.
2: No a dál to bude pro oba dva Milany, hlavně pro Alex. Pro Kometu, pro Zdrojovku a pro všichni, co to poslouchají.
0: Pro všechny a pro Peťulky, Petrušky, Petřičky, nejvíc, nejvíc, nejvíc, všechno nejlepší. A posíláme kytičky a taky hubičky. Papa, měj se krásně, Peti, Tandr, ahoj. Tak.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ke modrobílé rodině, kometácká hymna, doufám, že to potěšilo i tamhle Pepína v Jihlavě, případně pak v Tišnově u Procházku, kde máme malýho Holíka. Tak zdravíme maminku Janičku, zdravíme i Zdeničku malýho Holíka a jdeme na telefon 603 103 103, kdo je tam, dobrý večer?
1: Dobrý den, tady Ondra.
2: Dobrý den, Ondro, ahoj. Odkud volá Ondra?
1: Z Králova pole.
2: My jsme spolu dneska už mluvili, ty jsi vyhrál nějaký lístky na příští pátek, že jo?
1: Ano.
2: Takže ty jsi ten 11-letý fešák.
1: Jo,
2: super. Tak co bys chtěl, Ondro, zahrát? Řekni.
1: Zombie od Cranberry.
2: Cranberry zombie můžeme? Pro koho to bude teda, Ondro?
1: Bude to pro všechny posluchače.
2: Dobře, pro všechny, co hrajou florbal a fandí zbrojovce. Seš pro?
1: Ano.
2: Máš nějaký sourozence?
1: Jo, moji ségru.
2: A jak se jmenuje ségra?
1: Klárka.
2: Je na tebe hodná Klárka?
1: Jo.
2: Super. Ty na ní buď taky hodnej, starej se o ségru a i když do toho někdy holky rády kecají, tak to ber tak, že je musíš prostě ochraňovat. Ondro, pěkný večer do Keniku, měj se, ahoj.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Cranberries, Zombie od našeho mladého Ondráška, Krokodýlka, Florbalisty, stále voláte, stále vybíráte a stále si radost děláte, krokodýláci. A je fajn, že i maminky poslouchají Krokodýla, takže teď mě zrovna píše Péťa Lozrtová, jsem na Frisku u kámošky a mamka mě volá, že mě přiješ k svátku. Maminko, moc chválím, jste úžasná, šikovná. I pro vás pozdravení k té další písničce, kterou už ale někdo vybírá na telefonu, takže halo, dobrý večer, kdo je tam?
1: Ahoj, čauky, tady to Prigl.
0: Prigl, to je Zdarec, jak se máš, člověče?
1: Čauky, jak čauky, svíňa, čauky. Jako,
0: dlouho jsme se neslyšeli, doufám, že všecko dobrý u tebe na Priglu.
1: Všecko v pořádku, jako jo. Akorát co by se dovolat, to je strašný. Jako,
0: je to
1: jo,
0: náročný, vím. Vím to, prosím tě, takže jsem rád, že se to konečně povedlo, takže co ale, si pěknýho dáme zahrát?
1: Ať to zkrátím, dáme Hypnotize.
0: Dobře, Hypnotize a bude to pro synáčky, že jo?
1: Jo, Honzu. Všechno prostě, jako jo, samozřejmě pro moji syny, pro moji bejvalku, pro Vázorády a Krokodil, pro bráky, pro vám Boříka, pro Mariánka, pro Krkovičky a pro Vázorády a Krokodil. Pidilko osobně pro tebe taky.
0: Já moc děkuju. A synátoři jsou David a Honza, že jo?
1: David a Honzi.
0: No, jasný. To jsem rád, že mám dobrou paměť. Výborný, děkuju taky za
1: výbornou
0: píseň.
1: Výbornou paměť, jsi super.
0: Děkuju, krásný večer, opatrujte se, Tomi.
1: Já tobě pohodu, taky, prosím, zatím, bych, čau, já ti jdu teče. A čauky, pá, děkuju.
0: Pa, pa.

0: Jo, roztančené královny, ABBA, Dancing Queen, úžasná klasika, 19.32. Musíme pozdravit všechny, mimochodem i Ilonka, maminka, to je královna. Ilonko, děkuji za to, jak jste to pěkně předala, to přání tam Peťulce k svátku. Jste úžasná, maminka Ilonka. Jdeme na telefon, tam ale nemám žádný ženský hlas, tam bude nějaký mužský, nebo že by andělský. Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zej povar,
0: pán andělů, dobrý večer, ahoj, anděli, ahoj Pavličku, pěkný ahoj, večer, ahoj, do mezříče, ahoj, ahoj, jste tam vypršení, jak to tam máte, jak to vypadá?
1: Zatím teď vypadal to na bouřku, a se to přestalo.
0: Neboj, ono to má dneska asi 4 vlny, takže ono to ještě dojde několikrát, takže prosím tě, hlavně ať je vláha, ať jsme hlavně zavlažení, přesně. Koho pozdravíme dneska večer s tebou, řekni, které anděli?
1: Tak dneska bych chtěl pozdravit jednoho pána, který jezdí s picou z Bystra, který mi dneska pomohl, že sám mě oslovil, že bych mu chtěl poděkovat za kabezlíčí všem Petrám, který mají dneska svátek a zítra mají Haničky, ne všechny. A
0: zítra mají Helenky.
1: Pardon.
0: Haničky už to měli, prosím tě. No. Takže Petrušce, no, hlavně do Žďáru naší Petrušce a Petrušce Borkovcové a všem Petruškám, které u rádia máme.
1: A mimo synovi Ferpovi a jeho přítelkyni chtěl bych zahrát do Brna, do Velké Mezeříči, Žďár, Nocázovu a Slavkova, takže díky moc všem a všem děkuji moc za všechno, co pro mě udělali. Díky moc, ahoj.
0: Krásný večer, děkujeme, anděli, zdravíme, hezký večer, ahoj.
1: A pozdravuji samozřejmě Kačenku, že děkuji moc, ahoj, čau, čau.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Láska je odpověď, to jsou andělé pro vaši ochranu, když už tady byl pan andělů, tak Morandi, Angels, Krokodýláci a pořád se hraje podle vás. Už jsme pomaličku připraveni na dalšího na telefonu 600 300 303, ale předtím jedna malá krátká reklamní pauza.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
5: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
4: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravovysočinu do Horních Bojanovic a i k Hodoninu. Zdravíme teďka s kým? Myslím, že tam máme nějaké věrné krokodýláky. Dobrý večer.
6: Tady
0: Vilda Slavková. A já Slavkováci, zdarec. Jak se máte, děcka, po víkendu? Jak bylo?
6: Ale jo, docela dobře. Teď nám tady trošku začalo pošplichovat.
0: No, to je dobře, ale počkej, pojď se vrátit zpátky. Pátek večer, rok a traktor a horký, že slíže a jak jste si to užili a byli jste a dováděli jste, jak to proběhlo?

0: Bylo to super, bylo to úžasný, zase po dlouhé době na něčem takovým živým, bylo to super. Sice jsme do jisté míry tak trošku zradili krokodýl, ale my krokodýl poslokáme pořád, ale občas, když nás to chytne, tak, tak oblečeme rokový trička a jdem, dáme řetaze a jdem.
1: Nám tady bylo smutno, ale mysleli jsme na to, ať si to hezky užijete, takže doufám, že jste tam byli prostě do konce, do rána, zatrsali jste, zaskákali jste, zapařili jak svíňa.
0: Je to tak? Je to přesně tak?
1: Vynechal jsem nějakou kapelu, já jsem řekl Traktor, Horký žeslíže, zapomněl jsem nějakou.
2: Na těchhle byli, pak tam ještě byli Koblížci, Lady Kate a Trautenberg. A jo, ještě Kokot Minute.
1: A největší zážitek byl na kom?
0: Horký žeslíže a Traktor.
1: Dobře, tak děcka, co si dáme zahrát a komu to dneska bude do deště?
0: Dáme si nějakou pěknou 90 dle tvýho výběru.
2: A bude to pro Alek?
0: Bude to pro tebe.
1: Děkuju.
0: Bude to pro Bajkero se Zdeňka do Šepkovic. Pro oba dva Milany to bude.
2: Pro Péťu a Míru ze Žáru.
0: No a pro všechny ostatní krokodiláky, co nás to poslouchají a volají na přání.
2: Pro pána Andělu.
1: Pána Andělu a pro všechny rockery, co s váma pařili a ani netušili, že vás mají vedle sebe. Tak úspěšný týden a mějte se, Slavkováci, zdarec.
2: Díky, ahoj.

0: Hello, hello, hello, nejen Braslavkova Nirvana.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, Vilda to nechal na mě, s Jarou už byli na Rokecu, tak jsme si dali taky Rokec a jsou z toho moc spokojený. Mimochodem zdravili jsme tam Alex do Hodonína. Alex píše, že má dneska službu s šéfem v práci, to znamená OMV Lužice, tak zdravíme na benzínku a všechny pracanty velice, ať vám to tam krásně Alex s krokodýlem utíká. Myslím, že tady ještě někdo zdravit bude. Jo, Jaroušek píše z Hodonína. Čau Péťo, chtěl bych pozdravit všechny bezvadné věrné krokodýly, Alex a další taky do Prušánek, Leonku a všem Petrám k svátku. Jarda Dobeš Hodoní. Jardo, děkuji. A mimochodem, Leonka píše z Prušánek, Mikušová, protože má po 14 dnech pambu zaplať konečně zase pracovní režim a ona píše, tak se mě to dneska v práci všechno vydařilo. Konečně se už zase cítím líp, že už jsem se s Ivetkou, sestrou Renatkou zase viděla. Ale ona dneska, jak si nemluvila, jenom sestra mi dnes řekla, co sdělala, já jsem za nima dnes přišla, říkám, jdu se s váma přivítat po 14 dnech. Mně bylo takový smutno, ona řekla jenom, ale no prosím tě, ale to je takový, jako, že to myslí jako zlatíčko, jo? Takže buď úplně v klidu, Leonko. Každopádně mám tady ještě hlasovku, na telefonu máme Dobronín, taky další pracantku, ale tato má dneska fakt na hodně dlouho, že? Ahoj, ahoj.
2: Ahoj Peťo, tak já bych chtěla poslat písničku sobě do práce, ať mě to rychleji uteče, těch 13 hodin. Dále pro Pepu do Dobronína a pro tebe do studia a pro všechny posluchače, kdo poslouchají Krokodýl a přeji krásný večer všem. Ahoj.

0: Jonas Brothers, Leonce, její šéfové Ivetce, sestřičce Renatce, takže směr Hodonín, směr Prušánky, Jarouškovi, všem Petrám, od Jarouše, tak jako pro Alex, pro Leonku a i pro Ivanku na tu pěší zónu do toho Hodonína.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Pro všetkých dobrých hodoňáků a i kijováků a taky opaváků a brňáků. Mimochodem dívám se teďka na apku Krokodýl, ta je výborná, tam to super hraje, to naše Rádio Krokodýláci, ať jste kde jste. Hlavně když máte připojení k internetu, někdo tady napsal v 19.39 jenom ahoj. A žádný podpis jako nic, dobrý, tak ahoj. A pak píšou z Luhačovic z kempu naši posluchači, prosili by šňapíka malýho krokodýla do kempu v Luhačovicích, paříme deskovky za deště, posloucháme vás, díky, zdraví Brňáci a Opavačka. Takže Brňáci, doufám, že to vyhrajete ty deskovky, Opavačka si to doufám krásně užije s náma, je připravený šňapík maličký krokodýl, ale předtím bude ještě Petr Bende, protože na telefonu je náš rytíř ze Stolové hory, klasika, Zdeňo, zdarec.
2: Zdarec, Peťane.
0: No nazdar, Zdendo, bajkere, čau. Tak Zdeněčku, máš tam stále ještě aranku, nebo už musela odjet?
2: Už nám odjela včera českýma dráhama.
0: Ale to je nám smutno, aranku, ježiš, to bylo tak hezké, veselé, tě tam slyšet zpovzdálí, musíme ti mávat teďka na dálku, já doufám, že nás teda slyší, Zdeňo.
2: Jo, jasně. No.
0: Teď u tebe prší, neprší, jak seš na tom?
2: No člověče, všiml si to, premiér volal koalici proti suchu a hned prší, no takže no, to je super, ne?
0: Je to super, ježišmarja, se to teďka má vypršet jako docela hodně, takže třeba naši kluci jsou na táboře ještě do soboty, budou hodně potřebovat nepromoky a pláštěnky. Kluci, držte se, táta na vás myslí, miláčci moji, no.
2: Zatím tady spadlo 8, ale takový pomalej, 8 a pěkných 8, no, milimetrů.
0: Pěkných 8, dobře, 8 milimetrů, to je 8 litrů, přátelé, na metru, jo, 8 litrů, to je. Není úplně málo.
2: A ještě bude, ještě bude.
0: Ještě bude, ještě něco. Bude. Takže Zdeněčku, ano, já se na to teďka dívám, jak to tady prostě valí, jo, zase v druhém kole přes ten Hodonín a Dubňany a Velký Bílovice, Pavlovice, Hustopeče. A je to ještě docela jako dlouhý, je teď jde druhá vlna, pak je třetí vlna, čtvrtá vlna, bude to ještě hezký večer.
2: A zdravíme. Ale ještě no. Připomen, to zase bude spoustu slimáků, ale...
0: Ale slimáků a hub a tak a to je dobře.
2: Zežerou nám zbytek úrody, no a to nevadí.
0: To nevadí, takže pošleme.
2: Pošleme moji arance jako poděkování, že mě tu potěšila svojí návštěvou. Aranko, moc děkuju.
0: Aranko, díky, přijeď zase brzo, brzo, brzo, kočko.
2: Jo, jo, budu se těšit. Přidáme, vy smáte Slavkováky do podkrovy, už jim tam určitě trošku se ochladilo. Pavlíkovi z Mezdiče, Jitce a Standovi z Rodíkova, no a Tajgrovců z Klu a Útěchova, jak jsem tak zjistil, takže jste bez kluku, takže máte krátou zavlaženou pohodu večer, že jo? Takže
0: nádhernou pohodu.
2: Zavlaženou pohodu přeje Zdenek.
0: Ano, krásný večer a hlavně dětem do těch táborů a nejenom do hostinic našim chlapečkům. Díky, Zdeny, opatruj se, měj se, krásný večer, zdarec.
2: Zdarec, Peťane.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tohle to vás osvěžujeme taky letními hity, no a přes apku Radia Krokodýl si můžete napsat do Krokodýla i o další hit. Třeba jako nám napsala nedávno taky Munča, která poslouchá pravidelně v Řečkovicích, tak pozdravíme na Rýbizovu ulici i tam pro celou rodinu další hity Krokodýla.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Úterý čekáme na jižní Moravě zataženou oblohu, občas přehánky. Teploty ty budou mnohem nižší, v Brně kolem 21 stupňů, ve Vyškově, v Horoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Na velkém nádvoří hradu se od dneška koná festival Spielberg. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Dnes a zítra před plným nádvořím zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, za která uložili 2 pokuty, dohromady za 10 000 korun. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 4. září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, přejeme pěkné léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla, podíváme se i za naší letní krokohlídkou, kde vás bude osvěžovat. Tak se nás držte, jak jsme Krokodýl.

Na krokodýlu Nathan Evans teď si dáme partičku jelen a za okamžik se spojíme s naší krokohlídkou a prozradíme vám, kde vám budeme dělat radost zase zítra v úterý tady na Jižní Moravě.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ano, každý den 103 vychlazených probiodrinků Bala 21 od brněnské firmy. No a pokud si říkáte, kde vyhlížet naši krokohlídku i s naším maskotem Krokodýlem, se kterým se můžete vyfotit, tak zítra odpoledne se na vás těšíme v Kuřimi.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Na Krokodýlu Eva Farná, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. No a za okamžik se podíváme taky do ulic Brna, kde byla velká slavnost. I o tom za malou chvíli, mezi tím Leony. Nové

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A v Brně proběhly o víkendu celoměstské hody. Přímo na náměstí Svobody se představilo spoustu městských částí tady ve městě. Byli krojovaní, tancovalo se, zpívalo, Krokodýl byl mezi vámi a zeptal se, jak se vám to tam líbilo.
2: Líbí se nám to.
3: Jdeme se podívat, vyzkoušíme to, uvidíme.
2: Super.
4: Jo, bezvadný.
1: V Brně proběhly celoměstské hody, byli jsme přitom Krokodýl, víme, co se děje.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Bude máte večerní letní hity Krokodýla Coldplay. Bude Natasha Bedingfield. Dáme si bufarnou.
2: Mám prostě od pámbička buky jako
1: stří. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 9. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Úterý čekáme na jižní Moravě zataženou oblohou, občas přehánky. Teploty ty budou mnohem nižší, v Brně kolem 21 stupňů, ve Vyškově, v Voroníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Vedení Brna je proti opětovnému zpamátnění bývalé pošty na Orlí. 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvané pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chybě o ochranu před lety přišly. Téměř milion lidí se za 25letou historii zapojil do hlasování v popularizační anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit přes 3,5 milionu korun. V lesích okolo Brna žloutnou a padají listy, jako by byl podzim. Důvodem je sucho. Podle lesníků ho nepřežili desítky procent mladých stromů.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Brně proběhly celoměstské hody, tak doufám, že už jste v poklidu. My vám k tomu hrajeme.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Hrajeme vám pěkně letně, teď už kolega Jarek Hemala hned na úvod posílám Natašu Benningfield Unwritten.

pondělní krokodýlí plíšek se nám krásně rozjíždí. My jsme se přehoupli do 34. týdne roku 2026. Hezky za sebou máme 17. den tohoto měsíce, tedy měsíce srpna. Před námi krokodýlí plíšek a my si užijeme skvělé hity. Jarek Hmala vám přeje za celý tým krokodýl krásnou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásnou noc a příjemný poslech hitu Krokodýla vám přeje Jarek Hemala a hlavně přeji všechno nejlepší Petrám. Petra dneska slaví svůj svátek, tak jen to nejlepší od nás z Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Úterý čekáme na jižní Moravě zataženou oblohou, občas přehánky. Teploty ty budou mnohem nižší, v Brně kolem 21 stupňů, ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Na velkém nádvoří hradu se od dneška koná festival Spielberg. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Dnes a zítra před plným nádvořím zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin do poloviny srpna zkontrolovali 84 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili při nich 3 pochybení, za která uložili 2 pokuty, dohromady za 10 000 korun. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 4. září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky.
0: Přehled dnešních událostí.

Z krokodýla další, ty jsou připravené a budeme hrát do Znojma ve Znojmě a okolí nás laníte na 96,2 FM. Tak pěknou noc a užijte si s námi hit za hitem. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásná věc v Brně se stala dnes, kdy v roce 1869 byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Ano, v Brně v roce 1869. Vzpomínáme, vy ale si užijte moderní cestování, je příjemné a zdravíme všechny řidičky a řidiče dopravního podniku města Brna.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Úterý čekáme na jižní Moravě zataženou oblohou, občas přehánky. Teploty ty budou mnohem nižší, v Brně kolem 21 stupňů, ve Vyškově, v Horonině, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Vedení Brna je proti opětovnému zpamátnění bývalé pošty na Orlí. 100 let stará funkcionalistická stavba patří mezi takzvané pozdně zapsané kulturní památky, které kvůli administrativní chybě o ochranu před lety přišly. Téměř milion lidí se za 25letou historii zapojil do hlasování v popularizační anketě Strom roku. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů a díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit přes 3,5 milionu korun. V lesích okolo Brna žloutnou a padají listy, jako by byl podzim. Důvodem je sucho. Podle lesníků ho nepřežili desítky procent mladých stromů.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
3: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: jo, nix.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Stále jste na vlně Krokodýla, Jarek vám přeje hezký poslech, pohodovou noc, tak co, zvládli jste dneska všechno, co jste chtěli, příjemně jste strávili dnešní den v práci, pohoda, doufám, že ano, někdo vás třeba příjemně překvapil, někdo vás i nepříjemně překvapil a nasral, tomu samozřejmě rozumím, i tak to bývá, ne v práci, ale i v osobním životě, no ale my už teď na pohodu budeme hrát další hity z Krokodýla.

0: show.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jarek je s vámi, krásný poslech, hezkou noc. Na Krokodýlu budeme pěkně vychutnávat další hity. A já jsem zjistil, že právě dnes vyšel první hudební optický disk CD podle standardu vyvinutých firmami Sony a Philips. A to od skupiny ABBA v roce 1982. To je historie. Tak CDčka mnozí mladí ani neznají. Už je to úplně o něčem jiném, ale my vzpomínáme, kdy jsme vypalovali, přepalovali a užívali si to. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Ne.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Francouzský pár při čekání na rezervaci vyplnil tiket. A co se stalo? Výhra tam byla. A právě na to koukneme teď u nás ve vysílání Krokodýla, protože třeba vám se poštěstí. Ano, pár francouzského města si na konci června při čekání na rezervaci v restauraci vsadil v trafice v loterii Loto a vyhrál 10 milionů eur, tedy 242,5 milionů korun. Stejný obnos je odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže. No, panečku, tam padaly peníze. Tak třeba padnou i vám, třeba i v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, když tolik milionů tam nemáme. My už jsme ale přesto rozdali víc než 3 miliony korun. Teď jdeme za dalšími hity, užívat si je budeme. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

Nový most přes Dyji je v provozu a usnadní vám samozřejmě cestování. A právě na Břeclavsko, kde nás ladíte na 99,1 FM, se podíváme. Silničáři kompletně otevřeli nový most přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví. První auta na něj vjeli před několika dny, chodci ho mohou využít také. A tak doufám, že zpříjemní vám cestování a pokud po něm jste dnes třeba jeli, bylo to příjemné, věřím, že ano. Tak zdravíme na Břeclav a v Břeclavě okolí nás ladíte na 99,1 FM. Tak si užijte další hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval zdál, si mé úzko, si krev dře-